0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapínej.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to dáš, Kýťo! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrajou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jake Style a John. Čusté, Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: again.
1: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
2: A tím to rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Maître Gim. Est-ce que tu m'aimes? 6.55. Dobré ráno. Všem na 107 FM vladěným, co poslouchají Free Radio 107 FM. Pondělí s datem 20. července. Roman s vámi opět zpátky na značkách. Tenhle ten okamžik. Přátelé, dobré ránko, příjemné stávání. Musím se přiznat a věřím tomu, že nebudu sám, kdo si dneska po cestě do práce ráno v autě zatopil. Jo, nechtěl jsem tomu věřit. Ráno jsem vylezl z domu a říkám, ty bláho, to je zima. Co se děje? Auta orosený, mokrý. No a autě mě to ukazovalo po cestě nějakých 12 stupňů, tak na těch příjemných 20 jsem si musel přitopit. A věřím tomu, že nejsem sám, schválně dejte nám přes naši aplikaci vědět, kdo si ještě přitápil. Jo, namluvte nám tam hlasovku, odkud jste jeli, jaká byla teplota, hrozně by mě to zajímalo, kolik z vás si dneska ráno přitápilo. 12 stupňů, centrum města Brna teď už nějakých 13,5. Pomaličku to bude stoupat na odpolední maxima, které meteorologové hlásí nějakých 26-27 stupňů. Teploučko bude, ale po ránu byla zima. A my si jdeme zahřát muzikou. Ava Max Energy. Rád bude taky Becky Hill, Hands on Me. A dáme tuhle letní bombu. Miranda Eldorado. Za chvilku budeme gratulovat, mrkneme, kdo pak slaví svátek a koukneme taky na kalendárko, co zajímavého přináší dnešní den, 20. červenec, tak buďte s námi.
1: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: again.
1: Rádio. Ty první u toho, co letí.

0: Galantis Lighter. 15 minut po 7 a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví, to vám prozradím. Ilja. Pokud nějakého Iliu máte ve vašem okolí, popřejte. V republice celkem 598, v Brně 44. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A jdeme mrknout, co zajímavého se událo, a to právě dnes, 20. července. Mrkneme do Brna, do roku 1708. Andreas Eberhard z Brna dostal oficiální povolení provozovat nosítkovou službu, což byla první veřejná doprava v zemích českých. Nosítka fungovala ze zelného trhu na náměstí Svobody a jako nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané nebo Němci. Roku 1866 Rakousko zvítězilo nad Itálií v bitvě u Visu. Roku 1877

0: 1954 začalo bourání pražských hradeb mezi Pořížskou branou a ulicí na Florenci. No a ještě mrkneme do roku 1974. V Bechyni bylo otevřeno muzeum požární techniky. Na rozky slaví spisovatel a publicista Pavel Kohout a nebo švédský lední hokejista Peter Forsberg. Gratulujeme. Becky Hill, před námi Tiesto, bude tu Acrace, Cherries, slibovaná i Miranda, Eldorado. Skvělá letní muzika. Buďte s námi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Eldorado, Miranda za námi na Free Radio, 7 hodin, 29 minut. Aktuální čas. Tak, přátelé, před malou chvílí jsem tady projížděl sociální sítě svoje a mám pro vás výbornou zprávu, zejména pro všechny, kteří mají stejně tak jako já rádi filmovou sérii Bobule. Ano. Tak přátelé, aktuálně údajně byla dotočeno čtvrté pokračování. A můžeme se na něho těšit začátkem příštího roku. Čtvrtý Bobule. Máme se na co těšit. 7 hodin 29,5 minuty, pojďme na zprávy, vy se těšte na čerstvé informace. Katka nám prozradí co nového, mrkneme taky na silnice i na počasí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji hezké pondělí. Zoo Brno stále hledá uprchlého jeřába daurského, který z výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Lidé totiž informační linku zahltili telefonáty. Vládu dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Vláda by podle informací některých médií mohla projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla ohledně nedávného summitu NATO v Ankaře. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V EU se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu nebo jej po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhajce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech po druhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál o 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Mimo jiné, tu dopravu děláte i vy tím, že nám dáte vědět, buď přes naši apku, anebo po telefonu. Aktuálně tady teď nemám nahlášenou žádnou dopravní nehodu. Akorát si dávejte pozor na zvýšený stupeň provozu od exitu 201 Brno Slatina směrem na Prahu. Dávejte pozor, tady je kolona kamionů v pravém pruhu. Taky se to dotklo D2. Ano, od Olympie tady vidím nahlášenou dlouhou kolonu, tak se obrňte trpělivostí. No a kdo má namířeno aktuálně mezi právě Olympií, to je exit 3 Chrlice a chtěl by jet na Modřice na exit 7, tady taky směrem na Želešice máme nahlášenou kolonu, nebo respektive je to před tím sjezdem na Vídeňskou. Koukneme na hlavní tahy, kdo jede od Cvitav směrem na Brno, tak drobná kolona mezi Lažany a Lipůvkou, tady počítejte s drobným zdržením a podobně to vypadá taky u Holubic, dávejte pozor, drobná kolona. Šťastnou cestu!
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota venku na 14 stupních, odpolední maxima dnes 24 až 26.

0: něco, abychom byli připraveni a nebyli zaskočeni. Přátelé modré zóny míří do Bohunic. Ano, řidiči musí od srpna počítat s novými pravidly parkování. Systém rezidentního parkování se v Brně od začátku srpna rozšíří o další lokalitu. Nově budou modré zóny platit v Bohunicích, konkrétně oblast 802 Spodní. Řidiči tady budou ve všední dny a večer a přes noc parkovat podle pravidel rezidentního parkování. Od 3. srpna to tady bude. Modré zóny zde budou platit ve všední dny od 17 do 6 hodin. Buďte připraveni, Spodní oblast 8-02, Spodní Bohunice. Modré zóny, novinka. DJ House Cat Deoro, za chvilku i Moby.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bob.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve scénáři?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Free Radio 107.

0: Alemo B na Free Radio. 7.55 Disco Lies. A pojďme krátce před osmou mrknout na další porci muziky, kterou můžete očekávat už v brzkých minutách. K tomu za chvilku opět koukneme do brna, co nového. No a přineseme vám čerstvé kino novinky. Rád bude rozhodně Dara Bangaranga, Hedegaard a Arash, anebo Molela Discotheque People. Ještě jednou veliká gratulace, Ilja dneska slaví. Tak všechno nejlepší. Krásné pondělí s datem 20. července. S vámi Roman dneska a mám takové tušení, že si doprotáhneme dneska do 12.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Kungs, Boys Noise, Getaway. Další žavá novinka na Free Radio, 8 minutek po 8.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Chceme omrknout taky, jak to vypadá aktuálně s dopravou, zdali nemáme nějaké nové problémy. Vidím netroufalky poblíž kruhového objezdu. Tady je havárka dvou autobusů, provoz je blokovaný, dávejte na to pozor. Je to v Brně v ulici Netroufalky. Další komplikace na D1 dvoustý první kilometr, je to z Vyškova na Brno. Tady se v koloně v levém pruhu srazily dvě osobní auta. Očekávejte narůstající zdržení. No a další komplikace tady nevidím, akorát provoz hustý. U Holubic počítejte se zdržením. Exit 201 Brno Slatina a kvůli té dopravní nehodě ještě větší kolona, hustší provoz. Dávejte na to pozor. Právě od exitu 201 očekávejte kolonu směrem na Prahu. V opačném směru kolona je těsně před sjezdem na Bohunice, tady taky opatrně, kdo jede od Prahy na Brno. Samozřejmě D2, té se to dotklo taky, tady máme nahlášenou kolonu od Olympie. Zasekaná je taky silnice mezi Chrlicemi a Modřicemi, exit 3 Chrlice, kdo jede směrem na Želešice, tak tady taky těsně před Modřicemi očekávajte pár minut zdržení. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608-37-27-07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota pomaličku stoupá nahoru. Aktuálně 16 stupňů, odpolední maxima 24 až 26. Mělo by být slunečno. Zítra teploty taky 25 by se objevit mohla. Kdy zase přijdou tropy? Tak mělo by to dorazit o víkendu, v sobotu a v neděli. Tady vidím teploty 27 až 30 stupňů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Dále.
1: Dále. Dále byl Pitbulláč a Doja Cat. Přátelé, pojďme se podívat, co nového.
2: Free Radio, co nového v Brně?
1: Asi jedna novinka, ale důležitá pro naši bezpečnost. Přátelé, úsek frekventované silnice 1/53 mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku získá třípruh. Ano, úpravy mají přispět k větší bezpečnosti. Docela často se tady objevuje název silnice smrti. Ano, silnice smrti, tak dostane třípruh. V minulosti se tady stalo několik tragických nehod, no a ředitelství silnic a dálnic vybralo už zhotovitele. Tahle ta stavba by měla začít letos na podzim. Náklady by měly vyjít na nějaké 2 miliardy korun. Třípruhová komunikace mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Tak máme se na co těšit. 14 minut po 8. Hedegaard a Rush, za chvilku Afrojack a bude tu slibovaná Molela.
2: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Molila, Discotech People, 8.29, přesný čas, jdeme na zprávy, Katka přichází.
1: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji pěkné ráno. V sobotu večer došlo na hlavním nádraží v Brně k brutálnímu napadení muže bezdomova. Podle prvotních informací měl být do incidentu zapojen člen ostrahy. Svědci uvádějí, že napadený muž po útoku silně krvácel z obličeje. Přivolaní záchranáři zraněnému poskytli pomoc. Předseda sněmovny Tomio Okamura při přípravě cesty do Číny zkonzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Současně nevyloučil ani nepotvrdil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Ve věku 83 let zemřel psychiatra sexuolog Jaroslav Zvěřina. Byl také poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místo předsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Omrkneme, jak vypadá aktuální dopravní situace, kde máme nahlášené komplikace. Pozor si dávejte stále v ulici Netroufalky poblíž kruhového objezdu. Tady je havárka 2 autobusů. Provoz je tady blokovaný a další problém na D1 dvoustý první kilometr z Vyškova na Brno v koloně v levém pruhu havárka 2 osobáků. Opatrně, exit 201, tady je to zasekaný jako blázen, dávejte na to pozor. D2 taky, kolona od Olympie, no a pozor si dávejte už i na Poříčí a Vídeňské. Na Křence máme nahlášenou drobnou kolonu, koliště Husova, Zvonařka, Dornych, tady počítejte se zdržením. Šťastnou cestu!
2: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota aktuálně v centru 16 stupňů, odpoledne 24 až 26.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Armin van Buuren. 8 hodin 37 minut. Pojďme na čerstvé kinonovinky. Peťa je připravená.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: Na Free Radio se podíváme na to, jaký film nám vtrhl do českých kin a na který si tady můžete zajít. Věřím, že vás osloví jistě české komediální drama s názvem Mistryně. Monika má život, o kterém snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem. Je ale opravdu šťastná, když se po 2 letech potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to jen prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi nimi v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost. Režisér Bohdan Karásek natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Free Radio doporučuje.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio 107

Del Oil OE. Za námi 8 hodin 52 minut zpátečka a my jdeme, přátelé, vstoupit do hodiny, ve které vás budeme informovat, co řešili strážníci, a nejenom strážníci, ale i státní policisté. Pojďme mrknout na hity. Eilid za chvilku, taky James Hype.

0: muzika připravena za chvilku. Čerstvé krimi zprávy tady u nás na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tak za námi Sean Paul, Sia Dynamite. 6 minut po 9 jdeme mrknout na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Máme to v celku hodně. Pozor si dávejte na Brněnsku před Pohořelicmi směrem, je to ze Žabčic. Tady bourala dvě osobní auta, nehoda, tady zpomaluje provoz. Další komplikace, Bystrec, obvodová ulice, křižovatka se starou dálnicí. Tady bouralo nákladní auto a autobus. Komplikaci máme i na Jihlavské, ulice Netroufalky. Tady vidím, poblíž kruhového objezdu se srazily dva autobusy. Provoz je blokovaný, dávejte pozor, na místě policie. A ještě koukneme na dálnici D1, 200. první kilometr z Vyškova na Brno. Tady se v koloně v levém pruhu srazily ještě dvě osobní auta a kolona by měla narůstat od toho 200. prvního kilometru. Dávejte opravdu velký pozor. Pokud to jde, tak raději sjet. Koukneme ještě do Vyškova, nádražní ulice, křižovatka s Brněnskou, tady srazilo osobní auto, chodce na místě, záchranáři a policisté. Buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně ukazuje 17-18 stupňů, odpoledne 24 až 26. Podobné teploty budou do konce tohoto týdne, do pátku, sobota pak 27 až 30.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: Bambolero.
1: Bambolero, Geoda Silva, 13 minut po 9. Krimi zprávy připravené, Markéta Skřivánková je připravená, aby nám prozradila aktuální informace. Pojďme se za ní podívat.
2: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
3: Krásný den všem posluchačům Free Radio. Strážníci okendu pomáhali seniorovi z Nového Lískovce. Jeho sousedka jsem přivolala poté, co z jeho bytu uslyšela velkou ránu. Když se ho ale pokusila kontaktovat, aby si ověřila, že je v pořádku, neotvíral jí dveře, přestože se v bytě svítilo. Před dveřmi měl navíc nevyzvednuté dozy s obědem. V obavě o jeho život proto raději přivolala strážníky. Ani na jejich zvonění a bouchání ale starší muž reagoval. Hlídka pořádkové jednotky městské policie se proto rozhodla dveře bytu otevřít. Protože byly zamčené, museli strážníci odvrtat zámek, aby se co nejrychleji dostali dovnitř. Hned na to našli 680-letého seniora ležet na zemi v obývacím pokoji. To sice přivědomí, působil ale zmateně a s hlídkou komunikoval jen sporadicky. Hlídka proto obratem vyrozuměla záchrannou službu. Zdravotníci pak po prvotním ošetření převezli starého muže do nemocnice. Strážníci mezi tím opatřili dveře novým zámkem a klíče předali rodinnému příbuznému, který se na jejich žádost do bytu dostavil. Ode mě je to pro dnešek, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Italo Brothers, Sleep When We're Dead.
1: Italo Brothers, Sleep When We're Dead. 20 minutek po deváté. A jdeme mrknout i za brněnskými kriminalisty. Na telefonu připravená paní Petra Hruzová, která nám prozradí aktuální případy brněnských kriminalistů.
2: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
3: Hezké pondělní ráno. Již delší dobu policie upozorňuje na případy vylákávání peněz od lidí pod nejrůznějšími legendami. Velká většina podvodů startuje telefonním hovorem. Policie i média opakovaně varují občany před rizikovými telefonáty a nabádají je k obezřetnosti. Přesto se stále najdou lidé, kteří těchto rad nedbají a podvést se nechají. Nedávno se však policisté setkali s jiným případem, který měl souvislost s telefonátem. Tísňovou linku zalarmovala pracovnice telemarketingové firmy, která sdělila, že při obvolávání lidí nějaká žena do telefonu řekla, že právě zabila manžela, že je tam spousta krve a poté zavěsila. Policisté ihned provedli veškerá opatření a zanedlouho zjistili, kde údajná vražedkyně bydlí. Žena měla překvapivé vysvětlení. Neustále jí prý po telefonu někdo obtěžuje a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit. K žádnému násilnému činu naštěstí nedošlo. Policisté ženu poučili, že existují i vhodnější řešení a z místa odjeli. Přeji hezký den a naslyšenou.

0: Tom Jones a Mousy T Sex Bomb. Máme 9 hodin 29,5 minutky. Pojďme na zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezké pondělí. Zoo Brno stále hledá uprchlého jeřába daurského, který z výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Lidé totiž informační linku zahltili telefonáty. Vládu dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Vláda by podle informací některých médií mohla projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla ohledně nedávného summitu NATO v Ankaře. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V EU se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu nebo jej po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhajce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál o 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak se nám uklidnila nebo neuklidnila doprava. Koukneme na Brněnsko před Pohořelicemi směrem, kdo jede od Žabčic. Tady bourala dvě osobní auta. Stále tady probíhá vyšetřování. Obvodová Bystrec u křižovatky se starou dálnicí. Tady bouralo nákladní auto autobus. Tady velmi opatrně. Ještě v ulici Netroufalky poblíž kruhového objezdu. Tady várka dvou autobusů, provoz je blokovaný. Na D1 na 201. kilometru z Vyškova na Brno. Tady v koloně se stala dopravní nehoda. Ještě to omrkneme podrobněji přes Vejs, jak to vypadá. Už by ta bouračka měla být vyřešena. Už vidím od exitu 201 Brno Slatina směrem na Prahu už jenom zvýšený stupeň provozu, takže kolona už se tam netvoří. Na D2 očekávejte kolonu. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 24 až 26 stupňů Celsia. Aktuálně pomaličku stoupá teplota. Venku měříme právě teď 18 stupňů.

0: Alan Walker na Free Radio 9 hodin 39 minut. Čerstvé informace mám. Co nás čeká v brzkých minutách? Tak počkáme pár minutek a budeme soutěžit, protože za pár minut je tu 10. a vy víte, co nás 10. čeká. Mám tady pro vás 2 stupenky na představení Poklad na Stříbrném jezeře, Boskovice, Westernové městečko, tam můžete vyrazit gratis. Stačí jenom uhodnout tajemný film a ten nám odstartuje už za pár minutek. Tak do té doby, klás se dnes, bude tu All Day Project a taky TV Junkies.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné názvu?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Free Radio 107.

Co jste teda mohli poznat v tomhletom songu? Melodie Knight Ridera, Mike Light, TV Junkies Knight Rider. Máme 9 hodin, 53 minut. Pokračujeme za chvilku tajemný film a první nápovědu prozradím za pár okamžiků. Hard to be humble, to je novinka, Mikolas. A hrát bude za chvilku, stejně taky Christian Marky. A dáme se zpátečky Molelu, ty volej Ancora Bene. Já vám můžu říct takovou drobnou přednápovědu, ještě než rozjedeme prout těch nápověd, který vám tady budu prozrazovat postupně. Dneska budeme hledat seriál, těšte se. Free Radio 107 FM.

Al Pacino, Timmy Trumpet. Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio. Jdeme na první nápovědu. Přátelé, sliboval jsem seriál, mám tady seriál. Český seriál, který byl natočen v roce 2024, před dvěma lety. Tohle je první nápověda? No, tak jednoduchý, to je. Tak za chvilku přidáme další, do té doby Christian Marky, Jason Derulo a taky přehled toho nejnovějšího. Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Elevit

0: číslo dvě. Ještě vám můžu jako bonus prozradit takovou pikošku. Jeden z hlavních herců kvůli té roli, aby jí mohl hrát a získal ji, tak zhubnul, drasticky zhubnul 10 kilogramů. Díky tomu si uhnal velké psychické problémy. Které pak možná mohl i zužitkovat v tom seriálu, protože tady hrál psychicky narušeného člověka. To by mělo stačit, dvě nápovědy venku, třetí za chvilku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na nápovědu číslo 3. Přátelé, jeden z hlavních herců musel drasticky zhubnout, naopak druhý hlavní herec musel přibrat. U obou herců se jednalo o 10 kilogramů. Ano, ten nejhlavnější musel přibrat a ten vedlejší musel zhubnout. Ještě vám můžu prozradit, že v tomto seriálu několikrát můžeme slyšet píseň, kterou si dokonce i hlavní představitelé zpívají, Ve slepých uličkách, nebo v slepých uličkách od Miroslava Žbírky. Tohle berte jako nápovědu číslo 3. Tu poslední čtvrtou vám prozradím po zprávách.

0: za námi molila 10 hodin 29 a půl minuty, aktuální čas. Jdeme na zprávy a po zprávách, jak jsem sliboval, tak taky učiním, prozradím vám poslední nápovědu z tajemného filmu. Teď pár informací, které se vám rozhodně budou hodit, jsou tu bleskovky, za chvilku doprava a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích na Jižní Moravě po skončení vládní regulace dnes podle očekávání ve srovnání s pátkem vzrostly, a to o desítky haléřů i koruny. Výrazněji zdražila nafta než benzín. Ode dneška se ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích po více než 3 měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků by mohla zdražit především nafta, a to až o 3 koruny za litr. Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes 90 kilo odpadu, přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí. Maďarský premiér Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Suljok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo v prodloužení na 38 utkání.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout aktuální dopravu. Koukám, D2 ještě stále se potýká s problémy. Je tady kolona od Olympie, kdo se chce po D2 dopravit směrem na centrum a napojit se na D1. Stejně tak vypadá i exit 201 Brno Slatina. Tady postojíte, máme tady nahlášenou kolonu. Jdeme kouknout ještě do Brna. Třída generála Píky, křižovatka Porgesova směrem do centra. Tady je havárka 2 osobáků, blokován je tu 1 jízdní pruh. No a ještě se jdeme podívat. Bystrec, obvodová ulice, křižovatka se starou dálnicí, tady boural náklaďák do autobusu. Už jsem viděl, je to dlouhý přívěs, který nacouval, tuším, to tak nějak vypadá do autobusu. Tak je tam policie, dávejte na to pozor. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, hlavně opatrně.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, maximální odpolední teploty by měly už plahat na 24 až 26 stupňů.

0: Ale Farben dohromady. 10 hodin 38,5 minuty. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Jdeme na tajemný film, jdeme na poslední nápovědu. Já vám tady pustím. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo len. V několika dílech se zpívala tady ta píseň, ano. No tak poříš. Ale to už jsem vám zmiňoval. To už jsem vám prozradil. To bylo je v rámci, tuším, té třetí nápovědy, ale co je důležité, přátelé, proč jsem se dneska rozhodl vybrat film, nebo respektive seriál, který jsme hledali. Dneska hlavní představitel slaví své 47. Petr Lněnička. Petr Lněnička slaví dnes 47 let. A právě Petr Lněnička kvůli této roli musel přibrat 10 kilo. Tak, jsem zvědav, kdo nám ten seriál prozradí. Jako první voláme. Tajemný film. 790-107-107. Někdo chce vyrazit na skvělou akci. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Zdravím, tady David.
0: Davide, prozraď nám, prosím, jaký jsme to dneska hledali seriál.
1: Metoda Markovič Hojer.
0: Metoda Markovič Hojer. A já gratuluju. Davidovi letí dva vstupy gratis na představení Poklad na Stříbrném jezeře, kde se můžeš těšit na akční scény plné kaskaderských kousků, nádherných koní a mnohem více. Užiješ si to ve westernovém městečku v Boskovicích. Máš tady dva kusy. Může být?
1: Super, díky.
0: Nemáš zač, vydrž na telefonu, nepokládej. Tohle byl David, přátelé. A dnešní tajemný seriál Metoda Markovič Hojer.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jay-Z.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

ráno, Waving Flag, 10 hodin 57,5 minuty. A ještě se naloučíme společně. Odbavíme ještě jednu hodinku. Takže společně až do 12. Před námi celebritky, za kým půjdeme, mrkneme se na Toma Cruise. Šokující proměna. Legendární krasavec zmizel pod maskou starce. Uvidíte za chvíli, respektive uslyšíte, a k tomu uslyšíte i parádní muziku tady od nás Free Rádia. A co nás čeká, bude to nový skuter No Rewind. Zahraje taky Italo Brothers s novinkou Dynamite. Promícháme to se zpátečkou, tentokrát Verona. Buďte s námi a mějte krásné pondělí s Free Rádiem 107 FM.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: máme Skaly a tohle je Morandy. Na Free Radio 8 minut po 11. Carlos Vémola ulovil další silikonovou krásku. Koukneme na ní už za chviličku v rámci Celebrity Show, ale nejprve se podíváme za Tomem Cruisem. Do té doby Italo Brothers, bude to ale Farben, Junotas, taky Scooter. Držte vlnu, užívejte krásné pondělí.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Celebrity Show.
1: Přátelé, Tom Cruise překvapil fanoušky na celém světě svojí neobvyklou proměnou. V prvním traileru k novému filmu Digger se totiž objevil s bílými vlasy, ustupujícími kouty a výraznými úpravami obličeje. Komentáře fanoušků na sebe přitom nenechali dlouho čekat a internet zachvátila žhavá debata o hercově novém vzhledu. Ač zná většina lidí Toma Cruise jako hollywoodského sexy symbola, tak ve své nové roli všechny nečekaně překvapil. Namísto klasické role akčního hrdiny si totiž tentokrát střihne postaršího ropného magnáta Diggera. A tvůrci filmu navíc vsadili na rozsáhlé maskérské úpravy, díky kterým se herec změnil doslova k nepoznání. Možná o to více to zase přiláká fanoušky mrknout na film, jak se ta role tomu Cruiseovi povedla, ale myslím si, že tady není třeba řešit kvalitu. Pokud je to Tom Cruise, tak to bude vždycky stát za to. Tak jo, jsem zvědav, jak to bude vypadat. Konec filmu. Scooter před námi, Alan Walker, Verona a za chviličku Carlos Vémola.
0: Free Radio. 107 FM.

0: Veron. To všechno může čas, taneční verze. Skvělá práce. Skvělá věc. 11.29. A čerstvé zprávy připravuje opět Peťa. Prozradí nám, co je nového. Za chvilku společně vyrazíme na silnice. Koukneme i na počasí a za Carlosem Vémolou.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Hezké dopoledne. V parku na Křinové u bývalé celnice vyrostlo kolem kamenného gotického zderadova sloupu lešení. Zhruba po 10 letech prochází běžnou údržbou. Město každoročně do podobných restaurátorských prací investuje 100 000 korun. Restaurátoři památky očistí odřas a lišejníků, opraví šrámy od zubu času nebo vandalů a nakonec ošetří povrch, aby byl co nejodolnější. Centrální evidence psů má za sebou první týdny ostrého provozu. Veterináři do registru zatím zapsali více než 64 tisíc domácích mazlíčků. Většina pejskařů nové opatření podporuje. Registrace psa do systému je povinná. Vyřídit ji lidé mohou při nejbližší návštěvě veterináře, nejpozději však při povinném očkování proti vzteklině. Krokodýly nilské plánuje k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, když se inspiroval kontroverzním a nepříliš úspěšným projektem v americkém státě Floridě, kde zadržené nelegální migranty umístili do detenčního zařízení v bažinách obývaných aligátory. Vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak to vypadá v dopravě, kde pak máme komplikace. Třída generála Píky Porgesova, tady už by to snad mělo být vyřešené. Ještě se jdeme kouknout. Obvodová ulice, tady ještě probíhá došetřování bouračky nákladňáku s autobusem, dávejte na to pozor. Ulice Netroufalky u Kruháče, tady už je to taky vyřešené, průjezd by měl být v pohodě. Kde máme problémy v dopravě, tak to je dálnice D1 od exitu 201 Brno Slatina směrem na Prahu, tady pozor. Máme tady dlouhou kolonu, no a ještě je tady nahlášena těsně před nadjezdem Vídeňské, jo, po dálnici D1, ale tohle je od Prahy na Brno, takže to je vlastně, kdo jede po dálnici D1 a přejede přes Vídeňskou, tak kousíček zatím směrem na Vyškov máme nahlášenou jakousi nehodu. Kdyby náhodou jste věděli, co tam je, nebo měli podrobnější informace, tak nám zavolejte, anebo přes naši apku nám dejte vědět. Co se týče centra města Brna, drobné zdržení na ulici Táborská, jinak byste projet měli v poho. Kdyby cokoliv, ozvěte se buď přes naši apku, anebo na telefon.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Se nám mírně zatáhlo, teď se tak jako i trošku setmělo. Teplota 21 stupeň ukazuje v centru města Brna, odpolední maxima 24 až 26.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fee Radio.
1: Celebritky jsou tady. Přátelé, definitivní rozpad slavného manželství dostal zcela nový rozměr. Carlos Vémola byl před pár dny v Olomouci přistižen po boku nové partnerky a české internetové vody okamžitě zažily šok. Hvězda Oktagonu totiž, nebo hvězdu, tuhletu hvězdu, učarovala vnadná influencerka Monika Naomi, která jakoby z oka vypadla jeho bývalé ženě Lele. Já to tady, pánové, kontroluju, no, velikosti velmi podobné a holka to umí prodat. Tak uvidíme, každopádně údajně už se k tomu měl sám i Carlos vyjádřit, tak třeba našel tu pravou a držíme mu pěsti, ať to dobře dopadne. Jacksony, Pedro, za chvilku Capital Cities a taky To Unlimited, Get Ready for This.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné zemi?
0: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Free Radio 107 FM.

0: Ahoj. Zdar.
1: No, zdar, čau.
0: Co máš?
1: Dobrý.
0: Dobrý. To je na mě hulákla mimo éter. Tak asi vteřinu před vstupem toho.
1: Já jsem Romana ještě Románku nepozdravila, tak jsem si říkala, že se pozdravím ještě před těma sluchátkama.
0: Já, ty jsi byla vlezlá tady ve vedlejším rádiu, tak jsme na sebe zamávali.
1: Plkali jste.
0: Jak se máš, Kýťo?
1: Pořádku úplně všechno.
0: Nezmokla, je to v pohodě.
1: Dobrý, to je taková jakási přeprška, která bude podle mě za chvilku pryč.
0: Jo, takový malý mráček, který vlastně vůbec neměl být, ale to se občas objevuje. Připravena na vysílání dneska ano. Do 16 nebo do 17?
1: Do 17.
0: Dneska máš maratonek, tak podobně jako já. No a přátelé, já se na vás budu těšit zase zítra v 7 a zase do 12, je to tak, že jo?
1: Takhle spolu půjdeme až do středy.
0: Do středy a budeme spolu čarovat. A k tomu nám pomůže i Lady Gaga. Hrát bude, já tady vybírám, já to nemám připravený, já se přiznám.
1: Tak normálně. Počkej, ty jsi řekl, že budeme čarovat a mě by zajímalo, co by si s Románku chtěl takhle vyčarovat, co tě tak jako napadne, co by si teď chtěl vyčarovat?
0: Co bych si teď chtěl vyčarovat? Chtěl bych ochutnat jednu láhev vína.
1: Já jsem přesně věděla, že Roman bude gastrosměrem, myslela jsem si, že řekneš ano. Jídlo, ale teda, no a víno, nějaký speciální.
0: Hele, zrovna to tady mám rozjetý, dívám se na internetu, jestli se to dá sehnat někde v obchodě.
1: A
0: nebo
1: čem to... je to tak speciální?
0: Je to suchá pálava.
1: Aha, to je taková anomálie.
0: Nepojedeš, já jsem se tě zrovna po vysílání chtěl zeptat, jestli nepojedeš náhodou třeba na Mikulov někam nebo něco takového, ne?
1: Já spíš většinou mířím na sever.
0: Na sever, dobře. Tak já budu muset hledat dál. No každopádně zajímavý, suchá pálava, já jsem tady, já se dívám, cukry 5,9, kyselinky 6,2. Moc zajímavý, moc
1: aha,
0: zajímavý.
1: A to tě k tomu někdo přivedl, nebo to tak tě trklo?
0: Janča Hubová.
1: Aha, jste se bavili o víně.
0: Janča Hubová byla, tuším, 14 dní naspátek, naše kolegyně byla právě v tom vinařství, tak jsem jí říkal, hele, jaký to je, a sama mě napsala, že asi nejlepší pálava, co kdy pila. Tak jsem zvědav, no.
1: Dobře, tak jsme všichni nalákaný, tak pak až ochutnáš, tak vám musíš říct.
0: I značku, jo, musím říct.
1: Ne, to nemusíš, ale jak ti to chutnalo?
0: Dobře, řeknu. Akorát teda ta lahev, to je nějakých 430 korun, není to žádná sranda.
1: Je to takový hodně
0: je to speciál.
1: No.
0: 11.57, ať to nezakecáme, co budeme hrát dál. Annie, Mary a Little Mix, a mrkneme taky na zpátečku. Co tady bude tady...
1: Nějaká zpátečka by mohla být.
0: Pískací party whistle. Tak za 2 minutky pravé poledne, dobrou chuť. Já si jdu taky něco dát, no a teď už pouštím tady k mikrofonu a mixážnímu pultu Kýťu. Bude tu s vámi až do 17.
1: Je tak.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Lama in my living room. Jo, jedna velká party, když se vám lama objeví v obýváku. Tohle byla švédská sourozenecká dvojice Aaron Chupa Little Sisnora po 12. hodině. No a začínají tipy, co byste mohli v Brně zažít, prožít a co se vůbec v Brně děje. Nakoukneme určitě na festival Uprostřed, další zajímavá představení, ať už kultura, hudba nebo nějaký tanečky. To všechno se bude dít tento týden pod širým nebem a kromě téhle přeháňky, která se teď v centru města Brna děje, tak by nějak extra tento týden pršet nemělo. Sice bude trochu chladněji, ale zase na nějaký tanečky zase ideální, že nebudete úplně splavený. Tak po 12. hodině si řekneme, kam můžete vyrazit, k tomu Kygo, Khalid Griffin, Lady Gaga anebo Anne Marie.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Elevator.

divadelní happening, tančírna pod širým nebem a nebo třeba nějaký koncert. To všechno bude součástí festivalu uprostřed tento týden přímo v centru města Brna na několika místech a většina věcí je gratis, stačí přijít a užívat si zajímavý program. Ten divadelní happening, tak ten bude, přátelé, zítra a to ve třech časech, 10 dopoledne.

odpoledne, 17 odpoledne, s tím, že to bude na třídě kapitána Jaroše. A jak se ztratit, jak se patří, to si můžete představit, přátelé, tak, že budete objevovat město Brno pomocí právě takového divadelního představení a možná poznáte nebo budete koukat na to město tak trošku jinak. Jsou to klauni, kteří vás provedou tímhle interaktivním představením, jak se ztratit, jak se patří, a to s vámi, se všemi, co budou v okolí, a budete si užívat v pohybu městskou architekturu, která začíná s dmy, stromy, zákoutími, schodišťmi, o dvory a podobně a podobně. Bude to jistě velmi zajímavé, takže pokud byste to chtěli vidět, zítra v úterý 21. v 10, v 15 a v 17 hodin na třídě kapitána Jaroše. No a ta tančírna, což si myslím je další program, který by vás mohl zajímat a bavit, tak ta se chystá tenhle týden, a to prosím pěkně 22. to znamená ve středu. Tančírna Salsa a koncert kapely Saber Latino, tak ti se chystají na Moravském náměstí, přímo v parku. Bude to v 18 hodin kubánská salsa, kterou vás provedou zkušení lektoři Martina Kočková ze skupiny Euphoria Dance Brno, kteří vás budou i bavit a samozřejmě vás naučí spoustu věcí. Co? Třeba bachatu, reggaeton, merengue nebo brazilskou sambu. A k tomu i spousta tanečků, o který se postará kapela Saber Latino. Takže od 18 salsa workshop a tančírna, po 20. potom kapela, na kterou budete všechno to, co jste se naučili, hezky předvádět a trénovat. No a na závěr tohle týdne ve čtvrtek a v pátek se potom přímo na Moravském náměstí chystá další hudební happening, Hrajeme venku, což je další uskupení, které se pro vás ve čtvrtek chystá v 16.30, interaktivní hudební workshop, do kterého se budete moct zapojit. No a v pátek Vinyl nesmí na sluníčko, další DJský set, který si užijete na Staré Radnici. Tak přátelé, festival uprostřed pokračuje, Brno v červenci rozhodně není žádná nuda, ale můžete si na každém rohu užít spoustu zábavy, a to ještě gratis. Tak ať už vyberete divadlo, tančírnu, anebo vyrazíte na nějaký koncert, tak věřím, že si to užijete. Nemělo by pršet.

0: tak tohle byla Wizzes Party od Molely. Minutku před půl jednou, co nás čeká dál. Za chvilku tady máme Mockingbird. Roztepaný Tiesto doplní ho taky Macklemore. A do třetice Justin Timberlake a Mirrors. A to je moje oblíbená zpátečka, to je Justin Timberlake a písnička, která je poměrně dlouhá, na to, že teď už se moc dlouhý písničky nedělají, tak tohle je starší kousek a zpátečkový a ten si myslím, že stojí za to. Tak je to sice trošku takový oplodňovák, ale mě to jako baví. Tak máme přesně půl jednu a na Free Radio připravená Peťa se zprávami.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezké pondělí. Obyvatele Obřan a Bílovic čeká ode dneška další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimobrněnské zóny. Většina Čechů plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé si za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. 13-letý chlapec zemřel na západě Španělska při zřícení fontány, na kterou fanoušci vylezli při oslavách španělského týmu na mistrovství světa ve fotbalu. Nejméně další dva lidé se zranili.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: A jdeme se podívat na silnice. V Brně aktuálně dokonce tři komplikace. Na třídě generála Píky za křižovatkou s Porgesovou ve směru do centra. Tam už by to ale mělo být vyřešené, protože už to přece jenom je dopolední událost. Bystrc v Obvodové ulici u křižovatky se starou dálnicí. Tady bouralo nákladní auto s autobusem. I tady očekávejte nárazově zdržení. A v ulici Netroufalky tady máme hlášený poblíž kruhového objezdu dva autobusy. Provoz je tam částečně blokovaný. Tak jsou to nehody hlavně dopolední, tak pokud tam přetrvávají nějaké překážky a nějaké komplikace, tak nám můžete klidně dát i vědět, jak to tam aktuálně vypadá. Jinak pro Brno plynulá jízda, vypadá to, že to houstne akorát v okolí dálnice D1 u 196. kilometru, ať už frčíte od Prahy na Brno dál na Vyškov, tak i v opačném směru, zhruba 194. až 196. Tady je zdržení nějakých pár minut a v opačném směru od 201. kilometru. Tady je to 10-minutové zdržení, s tím, že i na D2 počítejte zhruba od 3. kilometru pár minut zdržení.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Necelých 22 stupňů teď v centru města Brna. Dneska by to mohlo vyšplhat i ke 4 a možná 25. S tím, že jsem teď se dívala na radar a to něco málo, co se přehnalo přes centrum a míří to dál směrem na východ, na Zlín, tak to byla opravdu jen taková jedna tečka na mapě, která dorazila do Brna. Tak jak dřív se nám vyhýbaly velký věci, tak teďka malá tečka si Brno našla, tak to je milé. No, každopádně další odpolední čas už by měl být bez přeháněk, převážně s polojasnou oblohou, k večeru dokonce skoro jasno. Do rána opět chladno, kolem 12-13 stupňů, přes den bychom se měli zítra dočkat maxima kolem 23 a bude převážně oblačná polojasná obloha. Afrojack 10 feet tall a my se společně podíváme do Podyjí, protože tam je něco nového a možná tip pro vás na výlet.

0: regionem, ale taky okolím a podíváme se společně do Národního parku Podyjí. Moc krásný místo, kam se já teda mimochodem tyhle prázdniny taky chystám a zrovna tam otevřeli novou naučnou stezku. Podívejte se. Obnovená naučná stezka, která je u Popic, trasa dostala nové jméno i modernější podobu a díky 58 zastavením nabídne více informací o místní přírodě, především o tamní flóře. Slavnostně ji otevřeli minulý týden ve čtvrtek. Původní naučná stezka vedoucí z Popic v Národním parku Podyjí nahradila nová trasa s názvem Naučná stezka dřeviny Podyjí. Na celkem tedy 58 zastaveních poznáte stromy, keře, liány typické pro temní krajinu. Novinkou jsou taky QR kódy, které si můžete načíst a dozvědět se víc a počíst si nejenom o místní flóře, ale taky o přírodě jižní Moravy. Každé zastavení v přírodě má svůj důvod. Při přípravě stezky vybírali druhy tak, aby představili pestrost zdejší krajiny od lesních velikánů přes keře až po ovocné dřeviny a vinou révu. Tohle jsou informační tabule, které tam najdete s informacemi, je zároveň teda rozšířený o ty QR kódy. No a jenom tak namátkou se můžeme společně podívat, v čem je vlastně ta dřevina tady v Podyjí tak specifická. Trnovník akát, jeden z invazivních druhů v tomhle místě, když tedy správci obnovovali park, museli se tohoto druhu zbavit. Místo vyhození dřeva zpracovali a vytvořili z nich tyhle informační tabule pro návštěvníky. No to je hezký, takže trnovník akát posloužil. Národní park Podyjí má nejvíce druhů rostlin v celé republice, přátelé. A proto je rozhodně tahle obnovená naučná stezka velmi zajímavá. Programy pro individuální prohlídky od srpna pak otevřou i exkurze pro mateřské, základní a střední školy. Tak pokud byste rádi zažili něco pěkného, hodinku od Brna do Popic a vyrazit se na tuhle naučnou stezku, tak proč ne? Má to kolem 3 kiláku a určitě to zvládnou i děti, nemělo by to být náročné. Tak ještě jednou připomínám název, ať si o tom všechno najdete, veškeré info a kdy odkud kam vyrazit. Naučná stezka dřeviny Podyjí. Novinka a můžete tam vyrazit za chviličku od Brna.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
7: Free Radio 107 FM.

Justin Timberlake a jeho Mirrors na Free Radio jako zpátečka 2 minuty před 13. hodinou. Co nás těší a bude těšit dál? Za chvilku samozřejmě i něco rychlejšího, za trošku budeme přitápět pod kotlem Kygo Wave a Max, whatever. A k whatever přidáme novinku Neptunika Umbrella Coming Home. A do třetice se můžete těšit na rok 2000. O to se postará Kušín a Haidžiu. A po 13. už ladíme v odpolední free party nejenom tyhle hity, ale za chvilku i jazykolámek. Free Radio 107 FM.

Fancy a Cake by the Ocean. Po 13. hodině jsme ochutnali koláček z oceánu a k tomu si přihodíme taky novinku Coming Home, Burereri, Rita Ora a Joy nebo Icona Pop a Charlie XCX s hitovkou I Love It. Dneska posloucháte při pondělku 20. července, kdy slaví svátek Ilja, tak Iljům přejeme všechno nejlepší a samozřejmě i vám, kteří jste se narodili právě 20. července, nebo máte jiný důvody k oslavám, jsou to třeba nějaký vaše výročí, ať už svatební nebo v práci, tak či tak věřím, že budete mít super den. No a my vám k tomu hezky zahrajeme Coming Home. K tomu si dáme jazykolam, já už ho tady, přátelé, trénuju. Je to docela voříšek, tak si na něj počkejte a věřím, že to společně opět prolomíme. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

Free Radio. Jste první u toho, co letí.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A jdeme, přátelé, rozvazovat naše jazyčisko a dneska to bude trošku delší. Nemohu zaplatit ti 1000 korun. Nebo, pardon, ještě jinak, nemohu zaplatit ti 1000 korunou, aby to bylo trošku složitější. Tak pojďme to společně říct pomalej a vstřebat. Tak, musela jsem si zavřít okno ještě, protože mi tady někdo kouří. Tak, jdem na to. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Jenom ať vám řeknu, vedle sebe je 4x ti. Zaplatit ti 1000 korunou. Máte to před sebou? Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Máte to tam, je potřeba říct 4x za sebou ti. Ale tak, aby to dávalo smysl. Takže nemohu zaplatit ti 1000 korunou. A zase doporučuju, co nejvíc se snažit artikulovat, i to 1000 korunou. Dost jako pomáhá se v tom tak nějak jako zorientovat a té hlavě a puse pomoci. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Tak schválně, přátelé, kolikrát se mi to podaří zříct za sebou. Doufám, že už to máte trošku taky se mnou. Klidně pojďte ještě pomalej. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Jo, to jedno ti tam nesmíte zapomenout. Tak jdeme na to, kolikrát se to zadaří. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Nemohu zaplatit ti 1000 korunou. Docela by se mi teď hodil nějaký arbitr nebo někdo, kdo by řekl, fakt si to tam řekla správně, ale já se snažím to jako fakt jako si to několikrát už přeříkávat, že by to snad mělo být jako OK. Tak jestli se mnou souhlasíte, tak mně se to dneska zadařilo 7x. Mám trošku potrénováno, nebudu lhát, už jsem to tady párkrát zkoušela. Tak jestli zkoušíte se mnou, nemohu zaplatit ti 1000 korunou, klidně mi to nahrajte do apky, ať se taky pokochám. Ať vám to jde, ať máte rozvázáno pro dnešek.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadlo, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Free Radio 107 FM. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Radio.

0: Hostová Dina Košín a Hide You z roku 2000. Tohle byla zpátečka lehce před půl druhou. Co nás čeká dál? Za chvilku tu pro vás máme čerstvé zprávy, mrkneme se za dopravou, počasím. No a z hitů si dáme třeba jednu takovou Shakiru, šikovnou ženskou, která samozřejmě opět naspívala fotbalovou hymnu. Dali, myslím, že se to povedlo. Sice teď pro vás máme něco jiného, ale Shakira prostě u nás je zdomácnila. A tentokrát s hitem Zoo. Tak mrkneme do zoo, k tomu přidáme taky Livingstone a Nightlight. A těšit se můžete na můj oblíbený kousek od britského Exempla Change the way you kiss me. Do půl druhé nám zbývají poslední minutky, asi 2,5, taky pojďme naplnit zprávami od Peti.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. V Bosonohách má vzniknout městská třída s jízdními pruhy pro auta, cyklostezkou, širokými chodníky a tramvajovou tratí. Jedná se o jeden z několika projektů, díky kterým se městská část v budoucnu dopravně promění. Na přípravu nové městské třídy schválili brněnští radní investiční záměr. Dnešní ráno bylo po delší době výrazně chladné. Na většině stanic teploty klesly pod 10 stupňů Celsia a na Šumavě se místy dostaly dokonce pod bod mrazu. Do střední Evropy bude v první polovině týdne proudit chladnější vzduch, takže nízké ranní teploty nás čekají i v dalších dnech. Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad $90. Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace Infantina, aby Spojené státy co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A stále máme husto hlavně na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Je zhruba nějaký 190. kilometr. Tady počítejte, jak přijedete do Brna, že se to bohužel štosuje. Je tam pomalá jízda až po 196. Místy je to takový jako delší. Může to být i kolem 15 minut, tak když budete vědět víc, určitě nám dejte vědět. Přihodíme k taky info z D2 z 3. kilometru ve směru do Brna. I tady je pár minut zdržení. A ještě tu máme hlášená dvě porouchaná auta na dálnici D1. Je to ve směru na Prahu 185. a ještě na 178. a půltem na Prahu taky na krajnici porouchaná auta. To by ale mělo být jenom s opatrností, nějak víc překážet v provozu by neměli. A Brnem se projíždí plynule, tak hura.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dnes už by to odpoledne mělo být bez deště, aktuálně kolem 23 stupňů. Může se to dneska vyšplhat i k 5, možná k 26, uvidíme. Převážně dnes polojasná obloha, s tím, že do rána by mělo být opět velmi chladno, kolem 12-13 stupňů po dlouhé době. No a zítra podobně jako dnes, polojasná obloha s teplotami kolem 24. Takhle nějak nám to vydrží až do středy, včetně. Ve čtvrtek se ještě o něco ochladí, tam by mělo být lehce kolem 20, ale ke konci týdne to zase začne trošku přitápět. Pojďme za muzikou, je tu Shakira, Dash Berlin a za chvilku i Burza práce.

0: Rádio. Burza práce.
1: A jdeme se společně podívat na dvě nabídky práce. Pokud byste chtěli, tak můžete být buď zdravotní sestrou, bratrem, či být třeba nově šéfkuchařem nebo šéfkuchařkou.
0: Free job.
1: Hledá se zdravotní sestra nebo bratr na do přátelského pracovního prostředí, odborné zdravotní výkony v domácím prostředí, pacienti všech věkových skupin. Požadavky: ukončené vzdělání na střední zdravotnické škole nebo vyšší odborné škole zdravotnické. Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry. Praxe u lůžka je vítaná, řidičský průkaz skupiny B. Co nabízí? Plný i zkrácený úvazek, zajímavou práci, která má smysl, náborový příspěvek 50 000 korun, služební automobil, případně proplácení roční jízdenky MHD, flexibilní pracovní doba bez směnného provozu, stravenkový paušál 85 korun na den, 5 týdnů dovolené a další benefity. Více info na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky šéfkuchař nebo šéfkuchařka na vedení kuchařského týmu, přípravu jídel a tvorbu menu, objednávání surovin a administrativu. Pracovní doba pondělí až pátek v čase od 6 do 14.30. Požadavky: zkušenosti na pozici šéfkuchaře anebo zástupce šéfkuchaře. Sledování moderních trendů v gastronomii, vedení a motivace týmu. Orientace v BOZP a hygienických pravidlech, práce na počítači a základní nástroje Microsoft Office. Co nabízí? Plný úvazek, nástup ideálně hned, ranní směny od pondělí do pátku, víkendy převážně volné, moderní pracovní prostředí a zázemí stabilní společnosti. Prostor pro vlastní nápady a kreativitu v kuchyni. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude, váš Volek.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Free Radio 107.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Free Radio s vámi i tento týden si můžete zajít do kina na parádní filmovou novinku. Nese název Bardotky a je z pera české režisérky Hany Hendrichové. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Své rázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. No a do třetice tu máme Valerii, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. A právě ona vnese do života všech tří novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrýval jedno velké tajemství a opravdová jízda teprve začíná. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, o tom je český film Bardotky. Free Radio rozhodně doporučuje.

0: Viktor Alban a It's My Life, tahle klasika z roku 1992, dozněla lehce před 14. Co nás čeká dál, za chvilku budeme hluční a divocí. Loud and Wild od Italo Brothers, co nás čeká dál. Za chvilku taky novinka, ochutnáme něco exkluzivního, to tu ještě nebylo, Kaskáda Utopia. Tak už bych řekla i takový docela diskotékový hit a přihodíme taky Muse T versus Hot and Juicy a její Horny. A to je rok 1998, možná na tenhle rok máte dobré vzpomínky, možná to pro vás bylo něčím významné, tak si připomeneme, co se tou dobou hrálo. No a minutku před 14. tady máme i pozvánky do divadla.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tohle byla Ava Max po 14. hodině a my jdeme naplánovat týden, co se bude v Brně dít, kam byste mohli vyrazit, kam vyrazit třeba až o víkendu, pokud přes týden nemáte čas. Tak nějaký třeba speciální archeologický prohlídky, netradiční prohlídky Kateřinské jeskyně. Tak tohle je něco, co se pro vás chystá tento týden. Tak nakoukneme tam, ale podíváme se určitě i na jiná místa, někam, kam nemusíte líst daleko pod zem, ale můžete naopak koukat třeba i na oblohu. No, tak za chvilku se podíváme na další informace. Tady je novinka Waterman Bam Bam, přidáme Flashdance a nebo Hey Brother.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevate.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Kam vyrazit?
1: Pozor, pozor, speciální archeologické prohlídky, netradiční prohlídky Kateřinské jeskyně se chystají, a to tento víkend. Jak v sobotu, tak v neděli 25. 26. července vždy od 10 do 14 hodin. Výzkumy Kateřinské jeskyně v nedávné době odhalily nejstarší jeskyní kresby na území České republiky a unikátní nálezy, a právě během téhle specializované prohlídky vám to moc rádi ukážou, a to z pohledu archeologa. Prohlídka představující nové překvapující poznatky bude trvat přibližně hodinu. V případě většího zájmu navýší kapacitu, ale je lepší si radši dopředu ty lístky zařídit. Záměrem téhle prohlídky Kateřinské jeskyně, která aspiruje dokonce na zapsání na seznam světového dědictví UNESCO, je ukázat nejenom přírodovědeckou, ale i historickou unikátnost tohohle místa. Tak pokud byste Kateřinskou jeskyni tady u nás v Moravském krasu chtěli poznat trošku jinak, možná podrobněji, tak právě tento víkend od 10 do 14 hodin v sobotu nebo v neděli můžete vybírat. Další takovýhle prohlídky budou následovat i v srpnu, a to každou poslední neděli v měsíci, takže to znamená až za měsíc. Takže až na konci srpna, buď to stihnete tento víkend nebo v srpnu, každopádně věřím, že to bude krásný zážitek. Speciální archeologické prohlídky Kateřinské jeskyně, tak vyrazte.

0: Honey, honey, tohle není honey, tohle je horny. Musti a Hot and Juicy, 14 hodin 28 minut, taková trošku peprnější svátečka, takhle při odpoledni, ale proč ne? Přihodíme za chvíli Steve Aokiho. Těšit se můžete taky na Switch Disco společně s Rehabem a Samem Feltem. A do třetice Westlife budou tady s hitovkou Uptown Girl. Ale předělávka, myslím, že původně 80-kového hitu Westlife, novější taneční verze. Minutu před půl třetí na Free Radio zprávy od Peti.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna, když v laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Oproti dnešku by si polepšili seniori, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu dnes schválila vláda. Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián, typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódů s rozšiřujícími informacemi. Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak to vypadá, přátelé, že žádný velký komplikace v dopravě nejsou, akorát stále porouchaná auta na dálnici D1 ve směru na Prahu. Jedno je na 185. další na 178. a půltém kilometru. Nemělo by to nějak až tolik překážet v provozu, jenom buďte opatrní, až pojedete kolem. No a co se týče aktuálního provozu v Brně, tak zatím to jede celkem plynule. Kde se to stále štosuje, tak to je na příjezdu do Brna po dálnici D1 a i od Vyškova na Brno dál na Prahu. Týká se to hlavně kolem toho 196. kilometru. Na příjezdu do Brna se zdržíte kolem 15 minut, od 201. po 196. je to 10 minut a na dálnici D2 stále zdržení zhruba od 3. kilometru do Brna.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak nějak, jak máme dnes, teploty kolem 24 stupňů a slunečná obloha, tak by to mělo vydržet až do středy včetně. Teď máme polojasnost, teplotami dokonce kolem 25, další dny to bude tedy podobné, po ránu kolem 12 stupňů, přes den kolem 25, jak zítra, tak i ve středu. Ve čtvrtek se ochladí, maxima mají být kolem 22 stupňů, bude i více oblačnosti, ale od pátku zase začnou ty teploty růst směrem k 25. Na Free Radio pokračujeme s tipy, co byste mohli prožít, zažít, ať už o víkendu, tak i během týdne v Brně a okolí. Tak zůstaňte s námi a společně naplánujeme zajímavý program. Tohle je Steve Aoki.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: Tak trochu jiná verze Lambády je za námi a my se jdeme podívat na tip možná na fajn randíčko nebo hezký večer. Pozorování večerní oblohy na hvězdárně. Chystá se tento týden v sobotu, taky příští týden v pondělí a vyrazit tam můžete i další dny příští týden. Ale nejbližší termín je 25. července a můžete tak koukat třeba na konkrétně takové drobnosti, jako jsou krátery na měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře a satelity. Vidět třeba i srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, jiskřivé hvězdokupy, mlhoviny, galaxie vzdálené miliony světelných roků. Já jsem na tomhle programu byla. První pozorování večerní oblohy, kdyby náhodou bylo nepěkně, což myslím, že tenhle víkend to vypadá dobře, s oblohou a s oblačností, tak vás vezmou dovnitř, do hvězdárny, kde si promítnete, jak by ta obloha vypadala, kdybyste se dívali přímo těmi dalekohledy. No a užijete si k tomu spoustu povídání a rozhodně si myslím, že to stojí za to. Pozorování začíná ve 22 hodin, trvá zhruba hodinku. Podle toho, jaký bude počasí, tak se teple oblékněte, ale myslím si, že podvečery jsou teďka stále příjemné. Takže hvězdárna láká na pozorování večerní oblohy. Teď nejblíž je to v sobotu 25. července a nebo můžete vyrazit i na příští týden, kdy tam těch pozorování bude víc. No a navíc teďka mají padat takový ty speciální Zejdy, já si myslím, že to může vstát určitě za to.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Free Radio 107 FM.

0: veselost, tak svel ingrozo something new. No a kdo pak má rád meruníky na všechny způsoby?
1: Free Radio. Kam vyrazit?
0: Sobotu na letní meruňkovou noc v Bohuticích. Zvou vás na ochutnávky toho nejlepšího bohutického, ať už jsou to meruňkovice, marmelády, tak spousta dalšího. Takže pokud máte rádi meruňky na různé způsoby a chcete si nenechat ujít noc, během které bude meruňka a meruňkovice opravdu to hlavní, co se bude podávat a určitě i doprovodný program, tak tohle je pro vás připravené právě v Bohuticích. Už tuhle sobotu 25. letní meruňková noc.
1: Zpátečka Free Radio.
2: Zpátečka Frýčka.

0: Uptown Girl, holka z lepší společnosti, tak jak se zpívá právě o téhle Uptown Girl i v písničce. No a Uptown Girl, píseň, která je z roku, jak jsem říkala, jsou to osmdesátky, tak fakt, že jo? Billy Joel původně rok 1983, u nás to byla ale tanečnější verze od Westlife, kteří to dali dokupy a podívejte se, i u nás na Free Radio to dělalo parádu. 5 minut před 15. hodinou, co dál? Třeba Timmy Trumpet. Best Thing doplníme taky novinkou od Elevator Boys, jejich Love Me Better. A těšit se můžete i na Poco Loco Gang. Hey, vezmeme se společně do Tropical Paradise, do tropického ráje z roku 1999. I tohle to si společně budeme užívat po 15. na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 21 letní hitovka na Free Radio Danza Kuduro, Don Omar, Lucenzo po 15. Umíte si, přátelé, představit, že byste sami byli na moři v oceánu 43 dní a sami tak nějak jako putovali od bodu A do bodu B a že by se vám to dokonce i podařilo a veslovali jste. No a teď si představ si, že taková jedna žena na světě je, podařilo se jí to, tak jako nikomu ještě na světě, ani žádnému muži. Tak za chvilku se podíváme na tuhle frajerku, proč to dělala, má to i nějaký svůj takový vyšší cíl, nejenom aby strhla rekord, ale něčemu dál i pomáhala. Po 15. hodině Elevator Boys, Love Me Better, přihodíme Alessandro Amoroso, anebo Ale Farbena.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí. Dý, sugar.

0: Frajer nebo loser?
1: Dneska jednoznačně frajerka. Dokázala něco, co se ještě nikomu nikdy před ní nepovedlo. 32letá Kelsey Pfendler sama převeslovala z kalifornského Monterey až do Honolulu na Havaji. To je, přátelé, necelých 4000 kilometrů. Otevřeným tichým oceánem, a to zcela bez doprovodu. Celou tuhle trasu zvládla za 43 dní 17 hodin a 55 minut. No představte si to, víc jako měsíc někde sami v oceánu, v širém moři a sami s veslováním. No já teda bych se zbláznila po první hodině. Tím nejenom výrazně překonala ženský rekord, který od roku 2020 držela Lia Ditton, ale zároveň porazila i absolutní rekord z roku 2014. Stala se tak vůbec nejrychlejším člověkem bez ohledu na pohlaví, který tuto trasu kdy dokončil. Zároveň je první Američankou, nejmladší ženou a nejrychlejší osobou v historii, která sama převeslovala z Kalifornie na Havaj. Během cesty čelila extrémní spánkové deprivaci, taky pochýřům na rukou i silným oceánským proudům, které ji přes noc dokázaly odnést o mnoho kilometrů mimo plánovanou trasu. Ach jo, takže nejenom ty 4000 kilometrů, ale ještě nějaký kiláky navíc kvůli tomu, že počasí nespolupracovalo. Aby zvládla obrovskou fyzickou zátěž, přijímala denně téměř 4000 kalorií. Pfendler, která pracuje jako průvodkyně na řekách v Grand Canyonu, podnikla tuhle výpravu taky proto, aby podpořila nadaci Whale Foundation, pomáhající komunitě říčních průvodců. Krásný, přátelé. Dorazila na začátku července do přístavu v Honolulu. Tam na ní čekali stovky lidí, kteří ji přivítali bouřlivým potleskem. Takže jméno Kelsey Pfendler, 32letá neskutečná ženská, která převeslovala sama. Podívejte se, z kalifornského Monterey do Honolulu na Havaji. Já si myslím, že klobouček až na zem a rovnou holce posíláme. Kill it with the beat.
2: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Jedna taková sportovní fandící Pokoloko Gang a Tropical Paradise roku 1999. Tak pokud jste včera fandili Španělům na mistrovství světa ve fotbale, tak jste nadšení. Kdo se těšil, že to vyhraje Argentina, tak ho to nedopadlo, ale kdo se na to díval včera, já dokonce jsem vůbec neměla v plánu se na to dívat. I můj milý říkal, že se na to nebudeme dívat, a nakonec jsme se dívali. Každopádně si myslím, že si to Španělsko fakt jako víc zasloužilo. Tak nějak podle toho mýho laického fotbalového oka, tak mně přijde, že ta Argentina toho moc nepředvedla. No, po půl čtvrté si dáme za chvíli třeba New Religion. Bírexa a Faithless, doplníme to za chvíli taky Feder Alice, Goodbye. A těšit se můžete i na novinku Alexandra Sten a hitovka Fire. Takový výběr muziky po půl čtvrté, no a teď minutku před se společně podíváme, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně máme hlášenou čerstvou nehodu v Chrlicích, v ulici Roviny, tady bouralo nákladní auto, tak projíždějte opatrně. Chrlice v ulici Roviny, tady je hlášená nehoda. Jinak další komplikace jsou taky na trase Brno Pohořelice za Modřicemi, kde došlo k požáru osobního auta, zasují tam jak hasiči, tak i policie, tak i tady buďte opatrní. No a pak máme hlášená porouchaná auta na dálnici D1, ať už jedete ve směru z Brna do Vyškova, tak 203. kilometr, dál potom 204. a půltý, taky ve směru na Vyškov, a i na Prahu se potkáte s porouchanými auty, a to jak na 178. a půltém, tak na 185. No ale neměli by překážet až tak v provozu, takže to je spíš jenom takové upozornění, že se to tam děje a že to tam můžete potkat. No a jak to vypadá s provozem teď kolem půl čtvrté v Brně, tak houstne to zatím hlavně v okolí centra, ať už jedete kolem Poříčí, Dornichu, částečně Gajdoška a Jihlavská. Tady je to pár minut zdržení, je vidět, že na Vídeň výpadovce je docela dlouhá kolona, a taky na dálnici D1 je teď taky zdržení. Tradičně na příjezdu do Brna po 196. Tady je to zhruba se čtvrthodinovým zdržením v opačném směru 201. kilometr až 196. Tady je to do 10 minut a na příjezdu do Brna po dálnici D2 počítejte od 3. kilometru s 5minutovým zdržením.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: No, vypadá to, že počasí, jaké je dnes, to znamená teploty kolem 25, tak by měly být jak zítra, tak i ve středu, akorát ve čtvrtek se mírně ochladí a pak zpátky kolem 25. Tenhle týden bude takový příjemnější, rozhodně nebudou žádný vedra a na konci týdne o víkendu se možná trošku zahřeje, trošku přitopí, uvidíme. Každopádně v průběhu tady tohohle týdne budou převážně polojasné oblačné dny, to platí taky pro zítřek i pro středu, až ve čtvrtek bude více oblačnosti, možná i nějaký deštík uvidíme a trochu se ochladí na nějakých 22 stupňů. No ale následující dny, já myslím, že taky počasí na kolo nebo na nějaký výletování, úplná ideálka. K tomu muzika Free Rádia, třeba New Religion, jdem na to.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A jdeme se společně podívat do Japonska něčím, čím se můžeme klidně inspirovat i my tady v České republice. Musím říct, jako člověk, který často dojíždí na poslední chvíli někam, nebo i pár chvil poté, kdy tam měl být, tak tohle gesto, který Japonci dodržují, tak mě jako oslovilo. Jo? Tak možná to osloví i vás. Každopádně to, že jsou Japonci velmi slušní a snaží se tak jako vzájemně si pomáhat, tak to se asi tak nějak jako ví. Pojďme si říct, co konkrétně mám na mysli. V některých japonských firmách lidé, kteří přijedou do práce jako první, tak záměrně parkují dál od vchodu, tak, aby ti, kteří nebudou stíhat, tak to měli blíž k tomu vchodu a mohli se tak co nejrychleji dostat do práce. Myslím si, že jako v našem českém rybníčku a háji, tak je to přesně naopak. Ten, kdo přijede první, tak samozřejmě, že má nárok na to, aby si zaparkoval co nejpohodlněji, nejlépe a nemyslí na to, jak by to mohli mít ostatní. Tak nějak si myslím, že to máme v té mentalitě, kultuře, asi bych přemýšlela dost podobně, tak jasně, přijela jsem, stoupnu si co nejblíž, je to, mám na to nárok, udělala jsem pro to co nejvíc, že jsem přijela včas, ale podívejte se, Japonci myslí na ty druhé a stoupnou si klidně dál, když mají ten čas, aby to přes to parkoviště došli. Přestože se tento zvyk neobjevuje všude v Japonsku, často bývá uváděn jako příklad každodenní slušnosti a snahy myslet i na druhé. Tak třeba možná tohle je i vaše situace v práci, máte nějaký větší parkoviště a víte, že vy jezdíte přece jenom dříve než tady Pepík z druhého patra, který vždycky přijede na poslední chvíli, tak to můžete zavést a můžete si takhle vzájemně dělat radosti.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
4: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Upadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
4: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to jedou.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
7: Free Radio 107.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A co takhle večer třeba do letňáku? Dneska tu pro vás jsou dvě promítání. Ve Skalním Janáčku budou promítat od 21 hodin jeden z těch nejnovějších filmů, a to je akční fantasy Odyssea. Podle přesně té Homerovy eposy Odyssea, pojednávající o návratu itáckého krále Odyssea. No a je to velmi hvězdně obsazené, je tam Matt Damon v hlavní roli, další třeba Anne Hathaway, taky Tom Holland nebo Zendaya a spousta dalších. Tak dneska večer můžete v 21 vyrazit do Skalního letňáku, Skalního Janáčku právě na tenhle film, a nebo můžete vyrazit do kina Brna Středu na tamní radnici, kde je dokumentární životopisný film, a to prosím pěkně o jednom z významných lidí, a to je Leni Riefenstahlová, jedna z nejkontroverznějších osobností 20. století. Její filmy jako Triumf vůle a Olympia dokonale stělesňují stylizované uctívání kultu těla a oslavu nadřazenosti a vítězství. Tak tohle byla Leni Riefenstahlová a vy to dneska můžete vidět večer, a to právě letním kině Brna Středu. Tak pokud vás zajímají věci, které jsou podle skutečných událostí a docela i dobře hodnocený, 75%, tak můžete vyrazit právě tam. Clear.

0: Tohle zní novinka od rumunské kočky Alexandra Sten a její Fire. 5 minut před 16. hodinou pro vás sladíme taky Afrojacka. Společně s Davidem Guettou a CEO jejich Awake Tonight. Doplníme to taky novinkou Need You Now. A tohle se povedlo ve spolupráci Graft & Professor Green a Sigma. A k tomu si dáme taky spoustu tureckých polibků. Rok 1998, Tarkan a jeho Simarik a... No, pusinek tady bude dost. Tak po 16. počkejte si na ně.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Florida. Good feeling.
1: Spousta dobrých pocitů a dobré nálady. Good feeling s Florajdou po 16. hodině. Při pondělku 20. července, kdy slaví svátek Ilja, tak klukům přejeme všechno nejlepší. Jinak v kočičím kalendáři, kdybyste měli náhodou doma, tak je Kelly a Breda. No tak přejeme samozřejmě i těmhle chlupáčům všechno nej. Za chvilku se podíváme na zremixovaný kousek a pak i na to, co hýbe Brnem, co se dneska třeba objevilo nového a i na to, co můžete zažít další dny. Tak za chvilku s Free Radiem.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Elevate

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
1: A my si dneska, přátelé, dáme mashup. To znamená dvě písničky, které jsou smíchané tak, jako kdyby jim to spolu ladilo od jak živa. Ten jeden hit je oblíbená Makeba. A ta druhá hitovka pak od australského DJ Fishera Losing It. A teď už Makeba Losing It v podání od DJ Ali. Mashup na Free Radio začíná právě teď.

Planet Makeba. Tak tohle, přátelé, byla spolupráce od DJ Ali Mashup, Makeba, Losing It. Dva hity, který dobře znáte, akorát pěkně spolu dohromady. Pojďme za novinkou.

0: ženy. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frýčka. 1998.

0: Kalarsam!
1: Tak, turecký polibek od Tarkana a jednoho takového divocha, Simarik z roku 1998. No, jeden takový, který nasliboval a pak ho v klipu honí strašně moc nevěst. No jo, takový podvodníček. 16 hodin 32 minut, takový je čas a my se jdeme mrknout na muziku Sara Perketiamu. Z veselíčka budeme pokračovat i z Itálii. Gabri Ponte, Maurizio Bucalo. Komu si gira e komu si balla. A k tomu si dáme novinku od Pneu Crush. A teď jdem na dopravu.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: No a jdeme se společně podívat, jak to vypadá na silnicích. Aktuálně máme hlášené komplikace v Chrlicích v ulici Roviny, kde bouralo nákladní auto. Dálnice D1, tam jsou hlášené hlavně nepojízdná auta porouchaná, která jsou sice na krajnici, ale i tak. Dávejte pozor ve směru na Prahu, 183. kilometr, z Vyškova do Brna, 198. a pultý. Další porouchaný náklad, jak je z Brna do Vyškova na 203. a taky ve směru na Vyškov na 204. a pultém. No a Brno pohořili za Modřicemi, tak tady je hlášený stále požár osobního auta, už to řeší hasiči, policie, tak dávejte pozor. Pohořelice ve směru na Modřice, tady jsou komplikace. No a jak to vypadá v odpolední špičce teď kolem 16:30, tak teď touhle dobou to bývává nejhustší, ale prázdninový provoz dělá své, takže i když husto je na některých místech, tak to není tak hrozný jako obvykle. Teď vidím hlavně po pojížděčku na Heršpičské a Vídeňské, tady je to až neobvykle hodně dlouhý. Vídeňská na výpadovce, tady je to i dokonce mi to hlásí kolem hodiny, tak ani nevím, jestli tam je nějaký problém, my tu žádný komplikace na Vídeňské nevidíme. Každopádně pomalá jízda ve směru od Brna dál na Vídeňské, teď počítejte s tím, že si hodně popojíždíte. Heršpická stejně tak tedy Poříčí, Zvonařka kolem centra, Gajdoška, Knínská, Jedovnická, na těchto místech pomalejší jízda, ale to je dáno odpoledním silným provozem. No a dálnice D1 ve směru od Prahy na Brno počítejte zhruba od 190. kilometru, 15-minutové zdržení až po 196.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: A takhle příjemně kolem 25 stupňů, jak je dnes, tak by mělo být taky zítra a ve středu, až ve čtvrtek se ochladí. Teploty budou takhle kolem těch 25, s tím, že po ránu bude chladno kolem 12-13 stupňů. A počítejte nejenom dnes, ale až do středy s polujasnou oblačnou oblohou.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Jak je staré Brno? No, tak o tom se teďka archeologové trošku přou, protože tu máme nový poznatek. Radiokarbonové datování nálezu ze starého Brna ukázalo, že kořeny moravské metropole mohou sahat už před rok 1000. Archeologové nyní díky moderním metodám odhalují další střípky z doby, kdy se u Svratky začalo rodit první centrum budoucího města. Našli totiž kostru, která právě pochází někde kolem roku 1000, a to by znamenalo, že tak Brno bylo obývané dříve, než se předpokládalo. Kdo město Brno založil, tak ani nový objev zatím neodpovídá na tuhle otázku, kdo přesně stál u zrodu města. Období kolem přelomu prvního tisíciletí bylo plné politických změn a na českém trůnu se vystřídalo spousta panovníků. No, odpověď zatím sice neznáme, ale archeologové dál bádají, zkoumají a tenhle nový objev kostry, která by měla být starší, než předpokládali, tak by mohla pomoci v nějakém dalším bádání a zkoumání. Tak ať se o tom městě Brně brzy dozvíme víc.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

americká spolupráce Avicii, Aloe Black a Wake Me Up. A my se společně jdeme podívat na zajímavou akci pro rodiny s dětmi tento týden. Už v sobotu 25. července se s dětmi budete moct stát lesníky, myslivci anebo dřevorubci, a to na vlastní kůži. 10 stanovišť s aktivitami jako třeba střelba z luku, stopování zvěře a objevování lesního mikrosvěta. Děti můžou vyzkoušet speciálně upravenou motorovou pilu a odnést si vlastní dřevěný výrobek. Na konci trasy čeká na návštěvníky ještě malá odměna a budete si moct opéct špekáčky. Líbí se vám tahle akce? No tak to byste v sobotu neměli chybět, a to na akci s názvem Les není nuda. Lesní stezka, kterou si pro vás připravili v lesnickém parku Podkomorské lesy, hřiště u Křivé Borovice v Bystrci. Tak tady, přátelé, budou připraveni v sobotu od 10 do 17.30 právě s těmito 10 stanovišti. Tahle trasa má zhruba 3,5 kilometru, takže myslím takový akorát, aby to zvládly i menší děti. Hřiště u Křivé Borovice v Bystrci, lesnický park Podkomorské lesy. A co je fajn, tak tahle akce je úplně gratis. Tak přijďte, užijte si Les není nuda a určitě se o tom dozvíte právě na téhle akci.

0: tohle byla novinka, přátelé, od Pnau Crash, 16 hodin 56 minut. A já jsem ráda, že už můžu přivítat i Lukáška takhle při pondělku. Ahoj, čau.
1: Ano, samozřejmě, dámy a pánové, krásné pondělní odpoledne i tobě, Kýťo. Ahoj. Ahoj.
0: Já jsem dneska říkala v Moudru takovou věc, která si myslím, že by tě taky mohla zaujmout. Já jsem říkala, že mě osobně se to taky dotýká, protože nejsem zrovna člověk, který by jezdil někam ohromně jako před čase anebo na čas. Často je to jako na poslední chvíli. No a dozvěděla jsem se o takovém japonském zvyku. Představ si, že mám ti to dát nahlas? Ne, nepomáhá to. Dobře, tady máme nějaký technický obtíže. Mě to znervozňuje, když
1: dobrý, je nervózní. Dobrý, promiň, já jsem právě potřeboval, aby se jako jela dál, aby se toho nikdo nevšiml a teď už si toho asi jako všichni všimli.
0: Tak, teďka by to mohlo fungovat trochu lépe. Každopádně, Japonci, a co řeší? Řeší to, že když někdo jezdí do práce třeba jako mnohem dřív, než jiní, kteří jsou opozdilci, ano, tak automaticky zaparkuje dál od vchodu, aby ti, kteří jezdí později, tak aby to měli pak blíž a aby pak jako ty úprky nebyly takhle jako z dálky. A mně přijde, že to je úplně jiná mentalita, než máme my, a já teda to mám taky tak, ano, že když přijedu někam včas nebo mám tu možnost, tak já si taky stoupnu, že jo, nejblíž, ať mám to největší pohodlí, nepřemýšlím na to ostatním a neřeším, jako jestli Lukáš přijde dneska pozdě, tak já mu nechám ten dobrý flag. Takže,
1: tohle je strašně zajímavý a řekl jsi to naprosto přesně. Celá věc je v tom, klíč je v tom, že to je úplně jiná mentalita. Prostě jsou nastaveni jinak, přemýšlí jinak. A tohle se jakoby, já nechci být nějaký jako skeptický, ale tohle se jako u nás nikdy nepovede. Nikdy to ani nemůže, ani testovací podoba, nic. Prostě vždycky přijde někdo, kdo a co, však jsou tady dřív, tak já budu stát u vchodu.
0: No, jasně. Nejenom jsem chtěla říct taková jako pěkná ohleduplnost v rámci jako takové pracovní morálky. My dva bychom to ocenili jako úplně nejvíc, bych tak řekla tady v rámci našeho týmu, tak by tady měl být vždycky flag prostě pro nás dva jako připravený, aby jsme jenom parkli a valili zpátky do studia. No, co k tomu říct, no, tak každá prostě kultura je jiná a tohle je taková jako takový možná malý fňuk.
1: Ještě bych dal úplně ke dveřím normálně, úplně až skoro vedle monitoru parkovací místa pro ty, co do té firmy nosí mlíko. Hezké odpoledne.
2: Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: 17. hodina, k tomu 7. minutka. Dámy a pánové a milí tričkaři, v tento okamžik startujeme Freebox. Freebox je tady! V tomto obvyklém čase od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl. Jako vždy máme pondělí v kalendáři 20. K tomu taky svátek slaví Ilia. Přejeme všechno nejlepší. Já začínám s muzikou od pana Riheba, takže dáme muziku z Holandska. Je to horká novinka s názvem Ghost Town. Hnedka na to navážeme Felixien a Kaskáda Boy You Tour Me. Takže veselá letní pecka hnedka jako druhá skladba v dnešním Freeboxu. Vy ovšem objednáváte a diktujete muziku podle sebe, podle svojí chuti, podle svojí aktuální nálady a podle toho, co třeba aktuálně děláte. Někdo chce třeba nějakou trendzovku, Armina za volant na dálnici, tam se hodí ideálně. Někdo zase jde cvičit, někdo zase lítá po venku. Takže zkrátka muziku vybírejte tak, jak chcete a tak, jak si ji představujete. Volejte na číslo 790-107-107, pište na studio@freeradio.cz, využívejte i sociální sítě nebo naši aplikaci k výběru muziky a hlavně si užívejte pondělní odpoledne s Free Radiem a pohodičku na fríčku.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Tý, sugar.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky?

0: and you should know.
1: Největší porce muziky na vaše přání. Přáníčko z telefonní linky už tady máme a rovnou se ptáme, kdo pak se dovolal jako první. Halo, halo.
2: Ahoj, Luky, tady Míša, vaše
1: je to Míša, naše fríčkařka na Free Radio, to je taky pravda. Míšo, krásné odpoledne, jak se máš, jak se ti daří?
2: Jo, dneska se mám dobře, příští týden jedu za dětskama se podívat do Hradiště na charitu.
1: No výborně, tak do Hradiště přeju šťastnou cestu a pořádně si to užij. Teď ve Freeboxu další objednávka a ty máš vybranou písničku, jaká to bude?
2: Takže bude to Origami a bude to Kesha, moje oblíbená písnička.
1: Já jdu připravit, ano, horká novinka tady u nás na Free Radio, Kesha Origami. Jdu připravit písničku a Míša nám zatím řekne, pro koho zahraješ.
2: Tak já to zahraju pro všechny posluchače a pro všechny posluchače a pro Kristinku Kolibovou a pro tebe, protože to nesmím zapomnět.
1: Nezapomněla, Míša. Já ti moc děkuju i za pozdravy pro Kýťu. Kýťa bude určitě ráda. Já jsem taky moc šťastný, jakou pecku si dneska vybrala a teď si to jdeme poslechnout. Kesha je připravená. Míšo, měj se krásně a zase příště. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Pohodové odpoledne ladíte Freebox a Free Radio. Lukin zdraví od mikrofonu, zdravím všechny, co jste vyladění na 107, nebo taky přes internet nás posloucháte, anebo zdravím přímo taky do aplikace. Krásné léto, krásné prázdniny, pondělní odpoledne právě teď i s dopravou z Free Radia. Připravené jsou informace z brněnské mimo brněnské dopravy a k tomu omrkneme taky počasí. Co se týká muziky, dáme si Fate of Ophelia, Taylor Swift za okamžik. Tomáš napsal, Luke, zdravím, super odpoledne i pro tebe, mohl bys zahrát Memories od Minelli. Zdraví Tom, Tome, děkujeme. A potom, co si vychutáme přáníčko od Tomáše, na scénu přichází taky Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. Freebox a Free Radio, za malý okamžik pokračujeme, teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Začínáme komplikacemi na Vídeňské ulici, buďte opatrní, směrem z centra OC Futurum stojí tady odstavené osobní auto, v místě je silný provoz, počítejte se s držením, takže ještě jednou na Vídeňské ulici směrem z centra, je to u obchodního centra Futurum, stojí tam odstavené osobní auto, buďte opatrní. Dálnice D1, 183. kilometr směrem na Prahu, tady stojí odstavená dodávka, dávejte pozor. Další komplikace, dálnice D1, tentokrát 198,5. kilometr ve směru z Vyškova do Brna, tady stojí opět další poruchna dodávka, dávejte pozor, projíždějte opatrně. V Brně v Chrlicích, v ulici Roviny je hlášená havárka nákladního auta, projíždějte kolem opatrně. Další zádrhel je na dálnici D1, 203. kilometr ve směru z Brna na Vyškov, tady stojí porouchaný kamion, projíždějte velmi opatrně. Dálnice D1, 204,5. kilometr směrem z Brna na Vyškov, tady stojí na hranici porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Další komplikace a zdržení očekávejte na trase Brno Pohořelice, je to za Modřicemi, tady došlo k požáru osobního auta, na místě jsou hasiči a policie, projíždějte tudy velmi opatrně. Tolik tedy k těm kolonám a nehodám a těm velkým komplikacím a velkým problémům, teď se podíváme na intenzitu provozu, to je taky trošku ještě malinký problém, silnější provoz očekávejte v okolí Vídeňské ulice, křížení dálnice D1, D2, vůbec celá D1 na úrovni Brna, velké komplikace a dlouhé kolony, silnější provoz aktuálně hlásíte i na Vídeňské u ulici Poříčí, kratší kolona vás čeká i na Táborské a na Kněžické. Šťastnou cestu s Free Radiem, pokud máte další informace, využijte naši aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty v Brně aktuálně okolo 26 stupňů, podle plánu meteorologů by mělo být večer krásných, příjemných 20 stupňů Celsia. Západ sluníčka dneska chviličku před devátou, omyl, je to 20:49, takže před devátou, Lukášku, ne, po deváté. V tomto okamžiku pak zapadne sluníčko a teploty půjdou prudce dolů, v 9 večer 17 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty dnes docela nízko, pouhých 12 stupňů Celsia. Zítra během dne pokračují příjemné teploty 23 až 25, dopoledne odpoledne více oblačnosti a zítřejší noční teploty opět okolo 12 stupňů Celsia.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: 3,5 minutky po půl šesté pokračuje Freebox na Free Radio. Lukin vám přeje hlavně pohodu, no a teď Taylor Swift, Fate of Ophelia. Užívejte Freebox!

Si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.

poslech a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka

0: Jsou aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio. Freeradio.

Největší hudební nálož pokračuje, pondělní Freebox je tady, mám tady přáníčko od Hanky, Hanka objednává Asteroids. Luky, musím tě poprosit o skladbu Asteroids od Beachback. Je to skladba, kterou bych si dneska chtěla zahrát, posílám to mým rodičům, holkám k nám do práce, taky k vám do rádia a pro všechny super lidičky, co poslouchají večer Freebox s tebou. Měj se hezky, Hanka. Haničko, takhle krásný vzkaz jsem nečekal během pondělního odpoledne, moc krát děkuji. No a Beachback a Sary už jsou pro tebe připraveni. Dáme si Asteroidy na Free Radio. Hrajeme.

0: Box na Free Radio.
1: Hrnem to brnem s Free Radiem. Dámy a pánové, krásné odpoledne všem fríčkařům, všem do aplikace, všem na internet a taky všem na 107 FM. Co se bude dít dál? Ve Freeboxu jsou připravené další hity a k tomu i další objednávky. Z muziky přichází Feels Right, Tony L. Campeón. K tomu další bomba z roku 2013, Root Dogg a Ray Charles, I Got a Woman. A taky muzika pro Honzu Ludvíka. Prosím vás, přišel vzkaz, prosím vás o zahrání písně Jump od Blackpink pro Honzu Ludvíka zpětně k narozeninám. Zdravíme z Rokycan, zdravíme Rokycany, ahoj! Honzíkovi Ludvíkovi! Zpětně k narozeninám talenta Petrda, která bude za okamžik v éteru Free Radia. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, za 4 minutky 18. hodina večerní a pokračuje Freebox. Free Radio, Free Radio, Free Radio 107.

0: Blackpink in your area.
1: Free Radio 107 FM, pondělní Freebox s Lukinem, za námi Blackpink, Skarba Jump, takhle přátelé muziku diktují rokycany. Hráli jsme speciálně pro Honzu Ludvíka zpětně k narozeninám.
2: Freebox na Free Radio.
1: Máme před sebou druhou třetinu dnešního Freeboxu, 5 minutek po 18. hodině, od mikrofonu zdraví Lukin. My si dáme před dalšími novinkami skladbu od Sáry. Sárinka napsala: Luky, pro celé Fríčko a pro naše zahraj Sorry Papi. Taťkovi se to líbí taky a ten text je super. Moc děkuju, mějte se. Takže od Sárinky topic Becky G, Sorry Papi máme připraveno. K tomu taky ještě objednávka od Romana. Roman píše: zdarec, šel by nějaký Fisher, napal to tam Roman. Romane, podíváme se, kterého Fishera jsme hráli dopoledne, kterého můžeme zahrát odpoledne, a já všem děkuji za další výběr super muziky. Freebox na Free Radio. Hezké odpoledne.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Elevate

0: podání australského Fishera. Pokračování s Carly Rain už po jenom 30 vteřin, takže do toho outra můžu uvést i další vzkaz a další přáníčko. Měl jsem tady krátký pozdrav a krátký telefonát s Tomášem Wernerem. Tomáška, zdravíme. Vybírali jsme muziku, původně chtěl Taylor Swift, už hrála, tak jsme dali náhradní song a budou to Black Eyed Peas. A když jsem se zeptal Tomáši, prosím tě, tak Black Eyed Peas připravíme, bude to skladba Meet Me Hellway, kterou jsme dlouho nehráli. Pro koho to bude? Tomáš se zasmál a říká, dneska to bude pro tebe. Tomáškovi moc krát děkuji, před námi Black Eyed Peas, za okamžit taky Becky Hill. Hezké odpoledne, fíčkaři.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

Becky Hill. Dámy a pánové, v éteru Free Radia před okamžikem dozněla Becky Hill. Je to aktuální novinka, je to exkluzivní novinka v éteru Free Radia. Hands on me. Pokud se vám líbí, můžete pro ní hlasovat taky v hitparádě. 107. Fríčka, no jasně. Hlasování běží. V pátek nám padl další hlasovací rekord. Pokud jste o víkendu buď v pátek v premiéře, anebo v neděli v rekapitulaci poslouchali hitparádu 107. Fríčka, asi víte, co se dělo. Je to úplně neuvěřitelné, ale fríčkařům se povedlo zlomit hranici 7000 hlasů. A to jsme tady prostě několik měsíců, možná roku neměli. Takže velké poděkování za aktuální hlasování a taky za všechny, co máte rádi pořad 107. Fríčka, tedy naše hitparádu Free Radia. Já jsem to užil na maximum, taky jsem musel splnit úkol, challenge, který jsem tady měl s Honzou. Proběhla tam nejdelší fanfára v historii hitparády, tak doufám, že byla u hitparády taky trošku sranda. Teď ale zpátky do Freeboxu, tady bude taky sranda, píše mi tady DJ Mirus. DJ Mirus by chtěl starou dobrou petardu, jak jsem napsal. Zdarec Luke, mohl bys vytáhnout starou dobrou petardu Put Your Hands Up for Detroit. Já to miluju a nikdy to milovat nepřestanu. Hraju to prostě všem, kdo mají puštěný rádio. Jste super rádio, zdraví tě DJ Mirus. Tak Mirus, tady pro tebe Fedele Grant. Je pravda, že to je velmi známý hit, tak užívejte poslech a užívejte pohodové odpoledne na 107 FM.

8. Jedeme dál. Pohodička u Frýčka pokračuje. Máme tady objednávku od Monči. Monča má dneska chuť a náladu na starší kousek od Charlie XCX. Já to rovnou prozradím. Jedná se o skladbu Break the Rules. Takže Charlie XCX, Break the Rules. A mám tady právě od Monči takovej jako hezký vzkaz. Zahraj to všem, co mají uši. Já to mám ráda. Chtěla bych potěšit právě i posluchače Free Radia. Zahraj to i pro mou kámošku Kačenku a pro Wendy. Zdravím taky celý tým Free Radia a všechny pravidelné volající. Je to někdy opravdu sranda. Díky za tvůj elán, mějte se hezky a jak říká Luke na konci hitparády, žijte naplno a laďte Free Radio. Monča, Moni, krásně jsi to napsala. Je tam opravdu hodně moc prvků, kde je vidět, že posloucháš pravidelně a že máš o vysílání Free Radia opravdový přehled. Na odměnu nebo za odměnu teďka připravená Charlie XCX a tvoje milovaná Break the Rules. Free Radio zdraví. Free Radio 100.

0: Další přáníčko máme splněno. Pokračuje pondělní Freebox s datem 20. července 2026. Svátek slaví Ilja, přejeme všechno nejlepší a o 6:30 vyrážíme na silnice. Za malý okamžik po dopravě po počasí taky Joyride a Oliver Tree. Ochutnávka z hitparády 107. Fríčka, zatím stále neporazená jednička. Za malou chvilku to doplní taky Nervo a Jazz Ball, je to skladba Acrylic. A speciálně pro Václava máme poslat do práce, aby mu to šlo lépe od ruky, něco od Skutru, tak jsem měl po ruce Rave from Outer Space. Pro Václava! Osmnáctá hodina, 30. minutka, před námi doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Opět informace a komplikace z dálnice D1, tady začínáme. 195. kilometr směrem z Brna na Vyškov, tady se střetlo osobní auto s nákladním autem, kolona má zhruba 2,5 kilometru, buďte trpěliví. Další komplikace, dálnice D1, 175. a půlý kilometr směrem od Brna na Prahu, je tedy hlášená havárie osobního auta, stojí tam po nehodě v připojovacím pruhu. Místo je s opatrností plynule průjezdné. Další informace máme z D1, tentokrát 183. kilometr směrem na Prahu, tady stojí odstavená dodávka. Přerušovaná kolona sahá až na 192. kilometr. D1, 198. a půl kilometr směrem z Vyškova do Brna, tady stojí další poruchná dodávka, dávejte tam pozor. A ještě informace z Chrlic, v Chrlicích v ulici Roviny je hlášená nehoda nákladního auta, projíždějte kolem opatrně. Tady jsou komplikace a nehody, podíváme se ještě na sílu provozu, provoz pomaličku uvadá, máme tady tedy prázdninovou dopravu, ale i tak pár kolon ještě odpoledne bylo. Jihlavská ulice už je průjezdná, Hršpická, Vídeňská, Poříčí taky bez kolony, vidím, že Táborská a Jedovnická taky v pohodě, Gajdoška bez kolony a zmizela dokonce i kolona z Kněžské ulice. Aktuálně byste měli Brnem protančit jako květinka, nikde žádné kolony, ani jako zdržení, takže doufejme, že nám to vydrží, buďte přesto opatrní a šťastnou cestu přeje Free Radio. Pokud máte další informace, využívejte dopravní linku nebo naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Brno hlásí aktuální teploty okolo 26 stupňů Celsia, kolem 19. až 20. večer vidím teploty na 22 stupních, no a v noci to půjde pěkně dolů, teploty se propadnou až na pouhých 12 stupňů Celsia. Zítra během dne podobné počasí jako dneska, polojasno a večer zataženo, večer tedy přibývání oblačnosti, teplotní maxima během dne 23 až 25 stupňů a zítřejší noční teploty opět pouhých 12 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
0: Teď už ale zpátky do Freeboxu, dámy a pánové, po dopravě, po počasí, 3,5 minutky po 6:30, váš miláček a jednička z hitparády, Joyride a Oliver Tree.

0: Největší porce hitů na přání pokračuje. Teď už další objednávky z telefonní linky Free Radio. Kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Honza.
0: Ahoj, já Honzo.
1: Prozvědřím, já mám dneska nějakou špatnou náladu, bych ještě zahrál písničku od Lady Gaga, Bad Romance.
0: Dobře, Lady Gaga, Bad Romance je připravená. Honzo, je to čistě pro tebe na zlepšení nálady, nebo taky ještě pro někoho jiného? Nechám to na tobě?
1: Jo. Jo, asi jenom pro mě, tak jo.
0: Dobře, tak ať je ta nálada lepší, jo? Já děkuju za zavolání a doufám, že už nemusíme řešit to, co jsme řešili mimo éter.
1: Jo, to se uvidí. Naschledanou, hezký den.
0: Taky, mějte se krásně, naschledanou.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné zemi?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
8: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
9: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
8: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
9: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
10: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
11: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, pondělní odpoledne s Freeboxem, teď už odpoledne lomeno podvečer, přece jenom 2:45 už se dá říkat podvečer. 7. hodina za rohem a my se podíváme, kdo je za rohem na telefonní lince. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Halo, halo, je tady Cule, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Pohodové pondělní odpoledne ti přejeme, jak to prožíváš jinak? Dobrý den dneska?
1: Jo, super, nemá to chybu.
0: Takže jsi nebyl v práci?
1: Byl.
0: Dobře.
1: Ale tak nějak jsem počítal, že to dopadne tak, jak to dopadlo, takže pohoda.
0: Výborně, takže pohoda. Teď teda objednávka, která bude od tebe, nevím pro koho to bude, vyber si sám písničku a řekni, pro koho zahraješ.
1: Hele, dneska to bude September, Can Get Over, a bude to dneska jenom pro Nikolku, která slaví 3. narozeniny. Je to dcera mých nejlepších přátel, můžu říct. A přeji všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, životního optimismu.
0: Perfektně. Jak říkáš to jméno? Malá Nikolka, jo?
1: Ano, malá Nikolka, ano.
0: Tak jenom, aby jsme věděli. Tak Nikolko, Nikolko, všecko nejlepší, September je připraven. Culdo, tobě děkuji za krásné věnování, měj se hezky, ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.
0: Čau, čau. Před námi tady September, Can Get Over. Další skladba, kterou vybíráte, je tady tuším od Michala z Líšně. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkeros Líšeň. Chtěl bych zahrát Mark Korn, Semi Tu a Surrender. Je to pro tebe, jsi skvělý moderátor a bavíš nás. Taky pro Culdu, a teď jsme tady Culdu zrovna měli, pro jeho Aničku, pro Sáru, pro Toma Wernera a taky pro všechny hasiče. Díky. Před námi tedy September, za okamžik Mark Korn.

0: Muzika na vaše přání, pondělní Freebox s Lukinem na 107 FM, Mark Korn a Semi Tu za námi, skladba A Surrender taky ochutnávka z hitparády, ano, jsme tady u toho zase. Dneska už jsem jednou hlasování připomínal, tak to myslím stačilo. No a za 4 minutky už je tady 7. hodina večerní. Na přelomu 7. večerní před námi Diplo a také Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me, pokud se nepletu, tak zrovna v aktuálním kole hitparády propadá k týdne, ale tady ve Freeboxu to je trošku jiná situace. Další bomba bude ochutnávka z 90. Pro všechny, co máte rádi 90. Taky s pozdravem pro Honzu, tentokrát 99 Luftballons a vzpomínáte si stará dobrá Nena. Takže maličko zablbneme taky na tuhle poprokovou nebo polorokovou skladbu a doplní to Ella Eyre a skladba Good Times. Ondra píše, Luke, prosím, zahraj tam Good Times, ať si užijeme večer s tebou na 107%. S pozdravem stále pracující Ondra. Tak Ondro, doufám, že budeš mít práci brzo za sebou a i ostatní fríčkaři a posluchači, co pořád ještě v tuhle hodinu pracujete, ať vám to jde krásně od ruky a díky, že posloucháte.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásná vzpomínka v podání retro hitu a zpátečky Free Radio, tedy Nena, Non, Nonsik, Luz Balloons, to my tady máme slíbený daleko větší petardy, ano, objednávky jako například Ella a Good Times a těším se tím ještě horká novinka a to je skladba, se kterou přichází David Guetta, Alok a taky Stick Figure, Run, Run, River, tedy za okamžik. Užívejte příjemný poslech, užívejte pohodové odpoledne na 107 FM a pokud byste chtěli vybírat podle sebe muziku, tak pište, volejte, diktujte, klidně přes naši aplikaci nebo taky přes telefonní linku Free Radio 7 9 0 107 107 a samozřejmě i přes další kontakty, jako třeba sociální sítě a tak dále a tak dále. Jdeme za muzikou, super odpoledne přeje Free Radio, Freebox pokračuje.
0: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.
2: D-Sugar.

0: majitel Bill Nelson.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
2: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to jedou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

energie v podání The Chainsmokers a skladby All The Time. My se v čase 19. hodina a 20. minutka přesouváme opět mezi vaše vzkazy a mezi vaše objednávky. Je tady další přáníčko. Ahoj, poprosím o písničku Closer od Nia, pokud máte. Posílám ji k vám do rádia, taky pro mou ségru a pro všechny, kdo hlasovali do hitparády. Ahoj, zdraví tě Barunka Brno. Barunko, já ti moc krát děkuju. Jak za hlasy do hitparády, tak za dnešní výběr písničky. Já myslím, že Nio a Closer tady dlouho nebyl a navíc je to docela nesmrtelně známý hit. Free Radio 107.

0: Neo Closer speciálně od Barunky z Brna. Barunku zdravíme, děkujeme ještě jednou za výběr dalšího hitu a teď už prostor pro telefonáty. Linka 790107107 je vám plně k dispozici a my se ptáme, kdo pak se dovolal jako další. Halo, halo. Free Radio, prosím.
1: Posluchač Martin.
0: Je tam posluchač Martin, výborně. Martin klasicky v terénu, takže Martine, zdravím tě, jaké máme pondělí?
1: Pohodové.
0: Pohodové, žádný stres. Pecka, co teďka s muzikou? Máš nějaký oblíbený hit?
1: Martin Garrix Animals.
0: Dobrá, můžeme dát. Animals připraveno. Pro koho hraješ, Martine?
1: Pro všechny. To bylo Rolandu, pro všechny. Slíčkaře, pro tebe.
0: Já moc krát děkuju. Tady je Garrix, měj se krásně, ať to utíká. Ahoj.
1: Čau.

0: jeho vtípek.
1: Přijde nádherná sexy žena v minisukni, nakloní se k jednomu pohlednému muži a ptá se ho, jak dlouho vydržíš v posteli? Muž se usměje a říká, no, jak kdy? Když mám vyplej budík, tak třeba i do oběda.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, ladíte Freebox a Free Radio, 5 minutek po půl osmé, za námi Fly Project Mandala a podíváme se na další objednávku. Na řadě je posluchačka podepsaná jako Andy, takže asi Andrejka. Andy, já tě zdravím, no a Andy to vychytala. Luky, mluvil jsi o zpátečkách, mluvil jsi o devadesátkách, já když slyším tohle spojení, vybaví se mi vždycky Michael. Mohl bys prosím tě pustit Billie Jean, pokud nemáte na Free Radio tuhle, tak dej jakoukoliv jinou od Jacksona. Moc ráda si ho poslechnu, s pozdravem Andy. Andy, co na to říct, tohle si poslechneme rádi i my tady na Free Radio.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Dvě minutky po tři čtvrtě na osm, posloucháte Freebox a 107 FM, za námi Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman, výborná předělávka, myslím, že posluchače Free Radia už tento kousek dobře znají. Teď je tady objednávka, kterou posílá Jakub ze Žaru nad Sázavou. Jakube, my tě zdravíme. Dneska má svátek Ilja, no a protože žádného neznám, tak pro něho hrát rozhodně nenechám. Bude to pro všechny posluchače Free Radia, taky pro tebe, synu, a pro všechny free lidičky. Pecka od Verony, na mě nečekej, tedy pokud už nehrála, dneska jsem přišel k rádiu později, takže nevím, ale snad ne. Mějte free den. Free den a free podvečer od Jakuba ze Žaru nad Sázavou. Verona ještě dneska nehrála. Kubo, tak jdeme na to.
0: Free Radio. Free Radio. To

0: Tak tohle byl americko-mexický hudební producent, taky DJ a remixer Deoro a jeho skladba Michaels Muy Bien. Podíváme se krátce před koncem Freeboxu na poslední vzkazy a poslední objednávky. Je tady pozdrav ještě z telefonní linky Free Radia. Tady to máme všechno hotové, koukáme ještě do aplikace v rychlosti, asi mám i tady zprávy, hlasovky, všechno odbaveno, všechno vyřízeno, tím pádem přesun na telefonní linku. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Telefonní linku obsadil Karel a přeji krásný podvečer všem.
0: Děkujeme. Karel, tak přivítání sfoukl na jeden nádech, to bylo, když sfoukáváš svíčky na dortu a něco si přeji, ale hezké přivítání. Karle, prosím tě, máš pracovní odpoledne nebo jsi doma?
1: Ne, já mám totiž ten, já mám týden skvělý, protože já mám dovolenou, takže já si určuju to, co budu dělat, jako prostě, že to je pecka.
0: Dovča, to je pecka, jak to řekl Karel hezky, to je pecka. Tak do té pecky nějaká muzika, co dneska, Kájo, vybíráš a komu posíláme?
1: Takže abychom to jakože ukončili stylově, tak si dáme Plastic Bertrand, Kaplan Pomola.
0: Je to připraveno, Plastic Bertrand jsou takové jakoby trošku trn v oku, protože v tom playlistu to vždycky vyčnívá, je to prostě strašně starý a je to strašně dobrý a já jsem rád, že tuhle petardu od Plastic Bertrand můžeme zahrát. Kájo, komu posíláme?
1: Takže tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: A my ti za to děkujeme. Super večer i pro tebe. Těším se zase příště. Díky za připomínku hlasování do hitparády. Karol, to jsme se tady bavili mimo éter. Je stejně mile překvapený jako já. No a dokonce mě Kája se svěřil s informací, že je dokonce spokojený i táta. Konečně. Je to pravda, Karle?
1: Ano, protože tatínek říkal, až prostě hitparáda bude mít 5000 hlasů, tak to teprve bude hitparáda.
0: A ono se stalo. Takže tatínka zdravíme a možná i díky němu se tentokrát vyhecovali posluchači a opravdu zlomili hranici 7000 hlasů. Já za to ještě jednou vám všem děkuji. Pokud máte rádi hitparádu, posílejte hlasy. Pokud nechcete hlasovat, nehlasujte, není to povinnost. Je to prostě zábava a je to legrace, která navíc nestojí vůbec nic. Takže můžete hlasovat zadarmo a užívat si každé kolo hitparády a pozorovat, kam se přesouvají vaše oblíbené hity. Teď už ale na závěr Freeboxu ještě jednou poděkování Karlovi. Karle, moc krát děkuju, pozdravuji vaše, mámu i tátu a teď Plastic Bertrand na závěr Freeboxu. Měj se hezky, děkuju.
1: Takže děkuju, pozdraví vyřídím, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Takže špetka Francie, přátelé, ça plane pour moi. Podání Plastic Bertrand. Za okamžik ještě Loka People, Suck Noel. A aby frýčkaři byli do zítřejšího Freeboxu opravdu happy, jak dva grepy, tak tam dáme ještě happy. Pharrell Williams jako závěrečná tečka za pondělním Freeboxem ze studia se pomaličku odklízí a loučí se s vámi Lukáš Bartl. Moc krát děkuju za dnešní Freebox, za písničky, za přáníčka a taky za super pozdravy. Mějte se krásně, držte vlnu, ať už je to 107 FM nebo aplikace, zkrátka užívejte si muziku s Free Radiem a já se přihlásím opět zítra po 17. s dalším Freeboxem. Čau! Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: ještě lepší den, je tu Retro Party s Markétou Účkovou.
1: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
2: Nastraž uši, tahle novinka si za.

0: tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Spread your vibes. Spread them well. Around the world.

0: parádní restaurace vás zve na hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700
4: Free Radio 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína.
0: Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak! Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: majitel Bill Nelson.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
2: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjede.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Brně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka.
1: Trénuj s námi a mluv plynule.
0: Každý všední den po 13. hodině.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.